0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Narodila jsem se nečekaně. Dne 11. července 75 dvěma sympatickým rodičům. Byla jsem krásné miminko. Vážila jsem 4 kila. Z toho 3,5 hlava. Maminka si mě brzy oblíbila a začala mě neuvěřitelně rozmazlovat. Koupala mě ve vaničce, kupovala mi řechtačky a abych měla každé ráno mateřské mléko o správné teplotě, spala ve sklepě na 7. schodě. Ale jinak se mi dostávalo od maminky tvrdé spartianské výchovy. Nezabalovala mě do plen, ale nechávala mě volně lézt po 4 po podlaze. A když jsem udělala nějakou tu loužičku, tak mě maminka zlískala, vymáchala mi v tom čumák a vyhodila na dvorek. Dneška jsem proto neobyčejně čistotné děvče. Když je například venku bláto, tak si třeba půl hodiny čistím podrážky na rohožce a pak teprve v úplně čistých holínkách skočím do postýlky k pešákovi. Můj tatínek byl veselá kopa. Když jsem byla malá, tak si pořád z maminky utahoval, protože věděl, že nejsem jeho. Když se mi narodil bratříček, byla jsem s tatínkem jednou na procházce a zeptala jsem se, jak vlastně přišel bratříček na svět. Tatínek se zadíval do mých zvídavých, nevinných dětských očí a řekl mi, že jej přinesl čáp. Řekla jsem mu, že se tatínku nestydíš, takovou máš doma hodnou a hezkou maminku a souložíš s čápama. Ve škole mě to hrozně bavilo. Naučila jsem se tam spoustu zajímavých věcí. Byla jsem nejlepší žák z celé třídy. Byla jsem primeros. Největší radost měl ze mne pan učitel dějepisu, za kterým jsem chodila po vyučování do zborovny, kde nás nakonec nachytal pan ředitel. Aby pana učitele nezavřeli, musel emigrovat do Ruska. Tam ale znásilnil hluchoněmou a pak jí přerazil ruce, aby to nevykecala. Po základní škole jsem krátce chodila do školy pro děti se zbytky zraku. Ale po prvních zkouškách jsem byla přeřazena do školy pro děti se zbytky mozku. Ani tuto školu jsem nedokončila. A tak jsem se rozhodla dát se na umění. Začala jsem hrát s banjo bandem, se kterým jsem se seznámila na zabíječce prasete Ivana Mládka. Tak to byl můj životopis s ohledem na můj umělecký vývoj.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak a teď přichází čas na povídku. My bychom měli snad povědět, jak vznikla. My chodíme občas s Jirkou do biografu.
2: Jsou krásný zážitky.
1: Když najdeme lístek, tak jdeme a...
2: To se dá slepit. No a my si vybíráme už mnohem, že bychom chodili v Halabala. My máme dramaturgický plán.
1: Náročného diváka.
2: No, to...
1: Jsme tam dva. Pořád přibíráme
2: členy. No. A teď máme, jednou jsme viděli takový film, který opravdu jako patří do té kategorie nejnáročnějších.
1: A mě skutečně velmi líbil ten film. Říkám upřímně, byl to film Tichý Don.
2: No.
1: A vy jste viděli také, tři díly toho byly.
2: My jsme viděli všechny, a několikrát, ale proč? Nám se v tom filmu moc líbilo, jakým způsobem se tam vypořádali s bělogvardějci. Nesmlouvavě a opravdu
1: tvrdě.
2: A my jsme chtěli, nedovedete si představit, jak my jsme chtěli zasáhnout do toho boje. Ale to nemůžete, to opravdu to nejde, to už je to natočený jednou.
1: Jirka mohl spíš, ten byl v první řadě.
2: Dobře, ale já jak jsem objeli na plátně, tak to je potom z toho fraška, že? To nejde.
1: Zkrátka jsme nezasáhli v tom filmu a rozhodli jsme se aspoň v povídce vypořádat se jedním z nich.
2: A podařilo se nám to s Igorem Astapovem, povídce, jak jsme přechovávali bělogvardějce.
1: Jednou, když jsme tak doma seděli v neděli u fazolí, nebylo náhle o čem povídat. Je tu smutno, pravil otec. Já si domov představuji veselější. Tak si kup švihadlo, ty kašpáři. Pronesl zvolna bělogvardějec Igor Astapov, kterého od roku 1917 naše rodina ilegálně ukrývá. Nemluví se svým ochráncem nějak hrubě, Igore, napomenula Astapova matka. Zatímco bledý otec se krčil v koutku, očekává je bytí. To je divnýho na slově kašpár, podívej se Astapov. A jestli vám přikážím, můžu se jít udat. Nechoď na komisařství, pre vás chadítělstvo. Zapřísáhal Astapova otec, který doufal, že se situace obrátí a Igor opět nabíde svých pozemků za Uralem. A tak to šlo den ze dne. Astapov si troufal víc a víc a častěji nám poroučel. Přestával být radostí a naději rodiny. Od té doby, co přestrojen za mladého konsomolce přizabil při kuličkách skleněnkou několik dětí, nesměl ani ven. O to hůře bylo doma. Igor nás přímo terorizoval. Jeho vrtoky nabývaly obludných rozměrů. Mnohdy nás ani nepouštěl domů, volaje z oken, že chce užít samoty a stepního ticha. Jindy prorazil střechu, aby viděl před spaním nebe a počítal hvězdy tak hlasitě, že lidé ze sousedství žádali telefonicky otce, aby šel spát a vypnul konečně moskevský rozhlas. Bylo jasné, že se Astapova musíme zbavit. Buď ho zabít, což nám asi nedovolí, nebo stí vyštvat z domu. Nejprve jsme se pokusili o vraždu. Matka nasypala do polévky dvě hrsti utrejchu. Na pětě jsme čekali, kdy Igor padne. Ale syn Ukrajiny si pochvaloval, že má polévka konečně správný říz. A vyptával se, cože je to za tatarské koření, které tak příjemně šimrá v břiše. Museli jsme přemýšlet o účinnějším způsobu vraždy. Padl návrh nechat Astapova zápasit se slonem, ale nebyli jsme si jisti, zda by tento potomek Ilí Muromce nevyhrál. To chce časovanou pumu, pravil děd anarchista, starý atentátní. Jeho špíchou byl jakýsi trapný konflikt s Habsburkem v Sarajevu. Pravda, ale kde jí vezme? Vytával se otec. Stačí říct, pravil dědeček, zrovna tu mám jednu volnou. Výborně, jsem s ní, volala maminka. Kde je? Sedíš na ní, opáčo, dědeček. Matka se skočila z uhláku jako ušknutá hadek. K výbuchu dojde, pokračoval rodinný pyrotechnik. Neselželi pekelný stroj zítra o polednách. teď je třeba zvolit velitele atentátu. Vzhledem ke zkušenostem jsem to já. Děkuji vám za důvěru. Je tu však jeden háček, jak dostat Astapova na uhlák. Budeme se s ním jako přátelsky strkat, až ho povalíme na přebytek pumy. Druhého dne kolem 11. rozhodl otec. Začneme strkandu, ať to máme za sebou. A můžeme si ještě před obědem odáchnout. Začali jsme se strkat. Kolem uhláku bylo stále těsno. Nejčastěji seděl na pumě otec, zatímco Astapov stál svěží v rohu kuchyně a odrážel nás jako míčky. Blížila se 12. Neměl bys přiložit, Astapove, snažil se o úspěch své akce dědeček. Blázníš v srpnu. Podivil se Igor a rýpnutím posadil dědu na uhlák. Uvnitř něco cvaklo. Puma pracuje, volal dědeček. Zbývá 15 vteřin. Vyběhli jsme z kuchyně. Nic nechápající Astapov stál uprostřed místnosti a podezíravě pozoroval dědu, jemuž dřevěná noha nedovolovala opustit nebezpečné pásmo. Ozval se výbuch. Děda vylétl půl metru do vzduchu, kde se trval asi 20 vteřin. Pak opět tvrdě dopadl na uhlák. Exploze vrcholila. Je konec, říkali jsme si za dveřmi a v duchu jsme se loučili s dědou. Pekelný stroj zavil po třetí. Astapovi vytřeštil oči. Výbuch totiž uvolnil dědovu dřevěnou nohu a ta v ruce plachtí vzduchem nesmlouvavě udeřila stuhlého Igora přes týl. Bělogvardějec spadl k zemi bez známky života. Atentátník s námahou ale pyšně povstal. Pak otevřel dveře a pravil. Dílo je připraveno k odevzdání. Nahnul se nad Astapova se snovy. Vidíš, menševiku. Dějiny jsou spravedlivé. Auroře si unikl, protéza tě skolila. Rádio Jihlava 101.

0: Žár. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Rádi bychom vás přivítali na nočním pořadu divadla Semafor na návštěvním dni.
2: Věci, a tady nejsme do rána.
1: Tedy úvodem bychom vás chtěli seznámit s dopisem, který nám před několika týdny přišel poštou.
2: Poštou! Lekárna nám ho doručila.
1: To ví, ale uvádím to pro příklad, že by třeba holub poštovní mohl přilétnout a něco bílého za veřejnou drousy. Proto to upřesňuju. A ten dopis je nesmírně zajímavý, kvůli němu vlastně tyhle pořady děláme. Zní takto. Milí synci, určitě jste zvyklí na dopisy od děvčátek plných půvabu a zarazí vás psaní staré báby. Leč já to s vámi mladými umělci myslím moc a moc dobře. Můj život byl obyčejný, ale jedna epizoda by vás mohla zajímat. Do naší podkrkonošské vesničky zavítala jednoho letního dne ve 22. roce kočovná herecká společnost a s ní i on, předmět mých snů. Hrál milovníky a všechny ostatní strčil do kapsy. Ano, proč bych to zapírala? Uprchla jsem s ním a prožila několik krásných, leč krátkých týdnů v jezevčí noze, kterou tak dovedně adaptoval. Bohužel mě opustil s dcerkou řezníka, dal přednost materiálnímu zajištění, ale přesto jsem nepřestala mít ráda ani jeho, ani umění. A vy, pane Brabec, jste mu hodně podobný. I postavou chatrnou. I vás bych uzvedla jednou rukou. Ráda bych vás všechny jednou poznala mimo jeviště, neoficiálně, jako tenkrát Reného, i když samozřejmě ne tak důvěrně. Píšte hodně písniček, pane Brabec. Buďte jako Karel Haschler, když na stůl s kloboučkem vyskočil a zanotoval tu naši. A hlavně pište písničky o slavné Praze, které ani socialismus neubral na kráse. Vaše Božena Hulová, Deškovice, číslo popisné 312.
3: Právě na základě tohoto milého dopisu rozhodli jsme se s přáteli v divadle Semafor uspořádat jakési noční posezení s přáteli.
1: Takové dýchánky,
3: přástky bychom mohli říct.
1: Šaje o 11. hodině noční.
3: Zkrátka sešlosti, na kterých bychom přečítali svá krátká slovesná dílka. Kamarádi by přispěli písničkou, ondy filozofii nebo trochou šprýmy.
1: A budeme rádi, když i do toho večera se nějak aktivně zapojíte i vy. Nakonec tady by bylo snad dobré zmínit se o programech, to jsou ty knížečky, jak jste je dostali, tak tam jsou, o těch bychom si měli povědět něco bližšího. Tam jsou takové rubriky, každý dostal tušku k tomu, aby si to pečlivě vyplňoval a ta, to není jen tak, abyste si mysleli nějaká legrácka nebo blbinka, to je závažná a důležitá věc, to je v podstatě doklad a my eventuálně se Slávkem o přestávce uděláme namátkovou kontrolu, jestli to někdo neodbývá.
3: No to my můžeme. V případě, že byste to snad nevyplňovali, tak to my vám můžeme sebrat tušku.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No a jak se tak bavili o těchto těch uměleckých problémech, jo? Tak vůbec nezaregistrovali, že daleko nejhůř je na tom Cezar. Toho nemohli vůbec najít. Až ho našli úplně stuhlýho v šatně, tak za ním přišli a říkali, prosím tě, zvládneš to? A on řekl jenom... A šel na jeviště, že jo, tam vystrčili, to se odehrávalo na šikmě celý, v Janáčkovém divadle. To byla taková šikma, to je takový to zařízení, aby vy jste dobře viděli a herec se snadno zabil, že jo, takhle dolů, jo. Ten Cezar měl tu obrovskou nevýhodu, že balancoval na vrcholku té šikmy, jo. Díval se dolů a dole šel Antonius s Kleopatrou, navíc neměli se moc dva, tyhle ti dva rádi, že jo, tak se na sebe dívali a ten Antonius takovým vznosným hlasem řekl, odkud přicházíš, Gáje? Ten se na něj podíval z vrchu a říkal, z Králova pole, vy vole. No a opona šla dolů, že jo, protože co chcete dělat dál, že jo, to nejde bez Cezara. Navíc ti lidi se chlámali zrovna tak jako vy. A to byla tragédie, že jo, celý. Ne to, že se chlámali, ta hra byla tragédie. A to dál nešlo, že jo, no a navíc jeho to stálo asi 15 tisíc, to na tehdejší dobu jistě nebyla zrovna malá částka. Podívejte, třeba Lucerna. Já viděl Lucerna. To je krásný představení, že jo? Teď tam je ta situace, kdy přichází ta kněžna do toho zámečku, se chce jít podívat a ten mlynář jí má počít Lucernu a doprovodit ji tam a to a slibuje, že ano. A kněžna, tak potom mi tu Lucernu dáte a odjíždí takhle natočně, to je takový to točící zařízení na jevišti, odjíždí dozadu. To měla. Ona odjela, ale už neměla přijet. A ona znovu přijela. To bylo pro to dvořanstvo takové mírné zděšení, ale ještě se s tím tak nějak jako vyrovnali. Jako. Takže paní kněžna zase odjela a v zápětí zase přijela. A už rychleji, jo. To už bylo pro to dvořanstvo takový mírně unapetitlich teda. To už jako nechtěli tohleto, ale ona odjela zase a přijela ještě rychleji. A teď se to zrychlovalo čím dál víc a ta kněžna rotovala na tý točně. Protože ten člověk dole, co to obsluhoval, ten odešel, ten zmizel. Než ho našli, než to zastavil, tam se to nějak vymklo z těch zubů, než ho našli, tak ta byla uježděná na to. Pak ji odnesli teda chodinku z té točny, že jo, a hra pokračovala. Ve stejné hře jeden kolega, který vždycky měl pozdější nástup, ta hra vždycky začínala ve 2 hodiny a jednou mu neřekli, že začíná o 2:30 a on vždycky chodil přes jeviště do šatny. A vy, jako vnímavé publikum, už tušíte, co asi následovalo. No, samozřejmě, on šel zase přes jeviště do šatny, že jo, a vpředu už si jeho kolega odříkával monolog mlynáře a on šel kolem něho a říká, co blbneš, vole, ty si to zkoušíš, nebo co?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: neruším náladu. Jestli ho tak to řekněte, až to bych nerád, jak si jde. Ač chápu, že když někdo čte, že nechce být rušený, že jo, to je samozřejmě. No, buďte klidné, já vás rušit nebudu, až to vím, jak to, jaký to je, když je někdo zabraný do novin a někdo mu přitom pořád něco povídá, že jo. To je, no jo, to se, buďte klidný. Jo. Je tak, vy ruštíte křižovku, jak koukám, co? Kdybyste potřeboval něco vidět, tak se zeptejte, já vám to řeknu. To se nestýjte, se zeptejte. A že to luštíte bez tušky, křižovku bez tušky, člověče. To je poprvé, co vidím někoho luští křižovku bez tušky. Kdybyste potřeboval tušku, tak si řekněte, já vám půjčím.
1: To je šachová koncovka, pane.
0: Jo, takhle, no jo. Cože to je, říkáte?
1: Šachová koncovka.
0: Jo, takhle. A odsaď to vypadá úplně jako křižovka, odsaď. Není to náhodou křižovka, pozíšte?
1: Co? Já se musím vědět, nad čím přemýšlím, ne?
0: No jo, to musíte vědět, ano. A nad tím se musí přemýšlet taky, nad
1: nad šachem vždycky.
0: No, nad šachem to jo, ano. To bych se skoro sám rád podíval na tohleto.
1: No. Umíte taky hrát šachy?
0: Šachy?
1: No.
0: A víte, že ani nevím šachy?
1: Ale to, že to nevíte?
0: No tak já to ještě neskoušel.
2: Ale to já bych vyluštil, co vám to není problém. Já mám trénovaný mozek, pane. Určitě na jiné věci, než na nějakou šachovou francovku.
1: Koncovku.
0: Nebo koncovku, no. Co myslíte, pane, například, když máte takovou bokovku jako já? Co to vyžaduje za mozek?
2: Jakou bokovku?
0: Bokovku, no. Paničku bokem, tak.
1: Tak, jo, to mám.
0: Víte, pane, co to chce? Za hlavu vymýšlet pořád nějaký fígle a tak, aby se to ten její moula nedověděl. Víte, pane, taková panička, to nejsou jen tak nějaký šachy, že jo? A kohorta moje, abyste koukal. Kus, pane, abyste koukal. Ta dovede rošťačit, víte. Dáša. Dáša šá. No tak, Dáša šá. Já jí říkám Dáša Šá, ale ona se jmenuje Dáša Šaldová, víte. Ale já jí říkám Dáša Šá, páč to víte, to je tajný, jo. Takovýhle věci se nepovídají kolem, aby se to ten její moula nedověděl.
1: Poslyšte, to dá hodně vymýšlení, víte?
0: No, to víte, že jo. To chce přesně vědět, že jo, kdy, kde a jak a co a tam. Například, když on, ten její moula jde na šachy, víte. Na chodí hra taky šachy. Je na šaší hra. No, tak musím přesně vědět prostě, že vzduch je čistý, že jo, a že... Chápete, ne?
1: Chápu. Poslyšte, to je ohromně zajímavý, co mi tady povídáte.
0: No jo, vy jste v tom zřejmě úplný amatér, co? Nebo to já bych vám mohl poradit, jestli potřebujete takhle v téhle věci.
1: No, dobrá rada na zlato, jak se říká, že?
0: No, chcete poradit v téhle věci. Tak si pamatujte, že záleží vždycky na vaší inteligenci, jak to s tím moulou sehráte. To chce vždycky něco vymyslet. Chápete? Já nevím, jestli jste si všiml, jak jsem tady něco zaškrt. Tadyhle na plakátě. Všiml jste si?
1: Já myslím, že jsem si všiml.
0: No tak vidíte, to mám takový systém, jak to s tím troubou se hrát. Jestli chcete, já vám to ukážu, jestli
1: no,
0: máte
1: zájem. No, to by mě zajímalo, skutečně.
0: Poněvadž to... poněvadž... to víte. Psát nějaký psanička, kde se sejdete, nebo tak, že to nemá cenu, až by to taky ten její moula mohl dostat do ruky, že jo, to je samozřejmě. Já to mám vymýšlený docela jinak, dávejte pozor, pojďte se na to. Chcete poradit, jo?
1: Ano.
0: Tady je kinoklub, kde hrajou každý jiný film a ona bydlí přesně tady za rohem, víte?
1: Jo.
0: A ona... Já musím dávat bacha, aby on to náhodou neslyšel. On bydlí taky tady za rohem. vlastní tam bydlí, víte. No a on to má být nějaký velký chlap, silný, něco asi jako vy, tak to víte, musím dávat. No a ona má takovýho psa, víte. A psa takovýho pejska malýho, takhle malinkýho pejska, tak má jednobarevnýho dogu má skvrnitou. Takhle velkou dogu, kterou chodí venčit každý den tady kolem kina, kde vidí krásně tady na plakáty, chápete? Ona teď tady musí taky každou chvíli kolem, kvůli tomu venčení. A teda ne sebe chodí venčit, ale tu dogu se. No. A půjde tady kolem a nenápadně se jako podívá tady na plakáty a co uvidí?
1: No, co uvidí?
0: Hajde pozor. Že jsem tady zaškrt 23, což je dneska 23, jo? A tady jsem zakrouškoval ve 3 hodiny. V tu ránu ona okamžitě ví, že na ní dneska ve 3 hodiny čekám tady v parku, když ten její mamla zahraje zrovna šachy. Vymyšlený, co?
1: Jo, jo.
0: Žádný dopisy, že jo, nikdo mě nemůže nafackovat.
1: Jo.
0: To je všechno, je to tajný. A ten moula se to nikdy nemůže dovědět, teda, že bych mu to řekl já sám, že jo.
1: No to je přímo geniální.
0: Tady, to musíte mít tady, pane, jde pak nějaký šachy nebo nějaký koncovky. Jde pak to, víte. Víte, tady to je ona tady. To je ona s tou dogou. To je kus. Teda ne, ta doga dá šanci. Jo. To je kus. Je to jako bílý. Jako bílý.
1: Dost!
0: Tak si to můžete nechat.
1: Dášo, domů! To je u vás mamlas, moula, hašašíra. Hop!

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Zvýšení turistického ruchu je věc chvályhodná a prospěšná. My poznáváme cizí kraj, cizí mrav. Zahraniční turista pak pokochá se krásou naší domoviny. I památná místa budou zvelebena. Tak u příkladu na zdi hradu Velhartice se vedle nápisu Nosnedl Klatovi 246 objeví Uma Šejk Perzie vyryto malajskou dýkou. V brdských lesích vzpomene elegantně oděný indián válečné stezky dědů, na císařské louce budou před koženým stanem eskimáci porcovat soba. Ačkoliv naše obec není právě význačným letoviskem či lázněmi chvalné pověsti, přece se nás celá akce dotkla netušenou měrou. Alois Sloup, řezbář, co bydlí za kostelem, má bratrance v Austrálii. Dřív jsme to přecházeli taktním mlčením, ale poslední dobou, když je to dovoleno, se zajdeme občas pozeptat, co nového v Melbourne, jaký je stav vody na australských tocích, i jinak lehce rozprávíme. Onehdy povídá Sloup jen tak mezi řečí, že Fred, jako bratranec, přijede koncem srpna na návštěvu. Srdce prý zavolalo, přes oceány a kontinenty do rodné výsky Australan přilétne. Tak to povídá a přitom klidně vyřezává betlém. Nás však tato zpráva vyburcovala k horečné činnosti. První začal předseda. Na schůzi výboru překvapil všechny přítomné návrhem, aby do znaku obce byl umístěn místo užovky divoký australský králík. Všechny to zarazilo, ale když jsme pochopili příležitost k proslavení vesnice, roztrhl se z návrhy pytel. Obnovíme kanalizaci po předcích, zapřísáhl se okresní hygienik. Vzpomeneme si, kde byl rybník, vřístl po rybník. Zeptáme se ve městě, kudy vedla silnice, prohlašoval cestář. Zavedeme petrolejky, louče čadí, volá rozvášněný elektrikář Krupka. A když se i soused Linka zavázal, že bude pást kozu jinde, aby mohli zase jezdit vlaky, přišel se svou troškou do mlýna i předseda JZD. Já, soudruzi, řekl a praštil pěstí do stolu, štěstí, že máme srpen, mu ukážu žně v plném proudu. Tichý a ušlápnutý agronom Pešek se snažil namítnout, že ještě není zase to. A hele, řekl předseda, aspoň nebude práce s výmlatem. Ale 15. piju, pánové, jako by byly dožínky. Termíny v kalendáři jsou mi svatý. Ale co ukážeme Australanovi, šeptl ušlápnutý agronom. Kohoutí zápasy, zareagoval veterinář. Ty jsou za mořem oblíbený a dva kohouty snad v družstvu seženeme. Při nejhorším nám vypomůže školník vodička, ten jich má nejmíň 8. Co vypomůže? Odevzdá je, řekl předseda a napsal výnos. Jak tady ten chlap vlastně bude dlouho, napadlo ušlápnutého agronoma. Asi 10 dní, prohlásil tetiva, který bydlel hned vedle Sloupa a měl všechno z první ruky. Hergo, tak dlouho kohouti zápasit nevydrží. I když je budeme popichovat, zachmuřil se tajemník. Musíme vymyslet ještě něco. Ponocného návrh, aby Australan skákal ve stodole z trámu do slámy a tak si užil, neprošel. Také návštěva koupaliště byla zamítnuta, protože Australan šťoural by v něm jistě hledal vodu. Plavčík Masák přišel sice v očekávání z propitného s konstruktivním návrhem, aby se dno nádrže natřelo na modro a on, že by z kabiny dělal šplouk šplouk a občas křičel topím se, čímž by iluze byla dokonalá. Ale co dělat v případě, že by Australan iluzi podlehl a chtěl si zaskákat z 5metrového prkna? To nevěděl nikdo. K večeru jsme však přesto sestavili program rodákova pobytu u nás. Vypadal takto. První den. Uvítání před kašírovanou školou, poté slavnostní zahájení kohoutích zápasů. Druhý den kohoutí zápasy. Třetí den kohoutí zápasy. Čtvrtý den kohoutí zápasy. Pátý den slavnostní zakončení kohoutích zápasů a hostina s poraženým. Šestý den Beseda o kohoutích zápasech. Sedmý den, beseda s Pavlem Kohoutem. Osmý den, promítání filmu o kohoutích zápasech s Hřebínkem na život a na smrt. Devátý den, slavnostní zakončení Australanovy návštěvy a předání čelenky z kohoutího peří. A tak nastal dlouho očekávaný den. Před Ladovskou školou visel obrovský plakát s heslem Vítej, milý Frede Sloupe, zas tě náruč rodná houpe. Ve výloze samoobsluhy se skvěly nápisy Mluvíme finsky a nářečím Siuxu, neboť jsme předpokládali, že v těchto jazycích se s námi Australan chtí domluvit nebude. V hasičské zbrojnici byly od časného rána ukryti kohouti, které agronom pošťuchoval klacíkem, zatímco náve se pomalu plnila. Na žerdi měl původně vlát australský prapor, ale protože si nikdo nemohl vzpomenout, jak vypadá, vyvěsili jsme alespoň vlajku místního slavoje, nad kterou kovářka přišila pentličky Nazdar. V levé části náměstí byli podle velikosti seřazeni žáci devítiletky, kteří pod vedením harmonikáře Douši cvičili píseň Touha po domově. Zvláště malebný obrázek skýtali žáci 6B. Podle návrhu ředitele školy byli každý žák a každá žákyně opatřeni na bříšku mošničkou a poskakujíce představovali klokánky. Napětí vrcholilo. Byl přinesen chléb se solí, děti rozkošně hulákali píseň, kohouti zuřili, jeden dokonce agronoma klofnul, pentličky vlály a žáci 6B poskakovali s mošničkami radost pohledět, když se doprostřed slávy přišoural Alois Sloup v jedné ruce betlém, ve druhé dopis. Tak nic, řekl. Fred nepřijede. Odložil návštěvu na neurčito. Předseda smutně rozpustil shromáždění. Ředitel školy ve snaze zachránit situaci navrhoval, abychom alespoň oslavili 16. výročí zrušení pastoušky, ale to už byl na náměstí sám. Fred Sloup přijel nikým neočekáván asi za 14 dní. Poznali ho pouze 3 výminkáři a uličník Jarda Slabihoudek mu prakem srazil klobouk z hlavy. A dobře mu tak, cizákovi. Australan nebo Eskimák. Ať vidí, že my Češi před ním páteř neohneme.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ano, tak se má slavit Silvestr. Ale cokoliv se má tak slavit, aby se sešli lidi, kteří se mají rádi, a pokud se ještě nemají, aby se tam do sebe zamilovali. To znamená nachystat něco k jídlu, protože s plným žaludkem vždycky napadají člověka takový milostný myšlenky. Já jsem si taky pozval sestřenky svoje, tady Boženku, Aničku, Libušku, abyste trošku poznali naši rodinu. Tamhle ještě Pavlínka Severinová, jestli může vstát. Když tak, Ladíku, zvedni trošičku, abyste to všechno viděli. To je náš Joška, víte, že jsme všichni fortelní, ale nejen tak, co do tvaru, i do práce. Já byl strašně pracovitý dítě, až mě vyhnali z domu jednou. Proto já jsem nerad, když třeba ty Silvestry poznamenal doktor Rajko Doleček. Pokud vám ta jména budou něco připomínat, tak jde o podobnost čistě náhodnou. Nebo doktor Plzák. Se namontovali do Silvestru a teď mluvili o obezitě. Co to je? To je jako kdyby byl člověk oplzlej nebo něco. No, jsme přece v životě neříkali, náš tatínek byl udělaný, byl od černého řemesla, ale měl pupík. A řeklo se, přišel tam ten, no, já mě říkali malý Laďa, on byl velký Laďa, on je takový pěkný, usedlej, pupku říkali usedlej. No a dneska to je, jako kdybyste udělali něco špatného. Zkusili jste sestřenky jít a říct nějaký babě, vy jste vychrtlá. Ale kde jaká takováhle vyschlá treska řekne, vy jste tlustá. Jak si to dovolují, mně se líbí, jak Helenka Růžičková vždycky říká, já nechápu to, Rajko Dolečko, proč se právě do nás tlustých strefuje. Když nebejt nás, na kom by si udělal tak levně do centuru. Něco na tom je, protože vy prostě, hele, chcete, kdyby on se snažil, dejme tomu, když byl ještě mladší, samozřejmě teď už by to nešlo. A přišel pak do porodnice podívat se na svého prvorozeného a teď ho dovedli k inkubátoru a tam ležel Cízler. Vy to je o zhroucení. Ale kdyby řekli, tady máte dcerušku a tam ležela Růžičková Helenka, to je. Víš, že už nemusí dělat další děti. To už má vlastně hromadu dětí do... v tom jednom. A náš tatínek vždycky říkával, všichni lidi by měli být tlustí, protože tlustí lidi nezávidějí. Tlustí lidi jsou veselí, jsou klidní, protože mají dobře obalený nervy tukem. Nestarají se o druhý, protože od božího rána mají do starosti sami ze sebou. A tatínek to vždycky dokumentoval, my jsme se těšili, když tatínek se obouval. On nosil vysoký boty a teď vždycky on vypadal, že si chtěl zavázat botu, asi jako havajec, když chce lovit perlorodky. Nabral dech a pod hladinu. Teď to tam montoval, když mu to nevyšlo, tak zase vyplaval na hladinu, na dech si. A zase ke... na potřetí se mu podařilo zavázat si bodu a prdli mu kalhoty. Takže to vypadalo jako takový zvláštní tkalcovský stroj, ten si zavázoval levu a maminka ho se zadu zašívala. Ale v něčem měl pravdu, on nás jednou přesvědčil, že lidi prostě, kteří jsou silnější takový, tak nejsou zbrklí v úsudku. Nejsou hysterický, my jsme jednou stali všichni vytřeštěni a tatínek jediný klidný s tím pupíkem povídal, no tak co, no, ať zhoří, postaví se novej, sousedovi hořil barát. Takový to. Takže ono to mělo ještě dneska tak to neocení ti lidi ve městě, protože se úplně jinak dneska žije. Dneska třeba nevěsta až na ty radnici nebo na v té sezdávací místnosti řekne, maminko, k tomu se nelísej, to je svědek, tohle je ženík. Až teprve tam říkají, kdo je kdo, to dřív nebylo myslitelný. Já vím, že v tom trošku roli taky hrál majetek, ale přece jen ty lidi, když našla dívenka zalíbení v mládenci a navzájem to zalíbení vzniklo, tak šla navštívit rodina ty dívenky, rodinu toho chlapce do vedlejší vesnice, jako by ze zdvořilosti, ale šli omrknout, jestli ten barák skutečně mají opravdu, jak říkali, se všema čtyřma stěnama. A pak zase chlapec, ale tam teď se koukají navzájem, jestli nemají v rodině blbce, protože by to mohlo být dědičný. Blbce měli, ale po dobu návštěvy schovanýho ve sklepě. No a to, a my jsme tohle, ale my jsme jako rodina nemuseli dělat, protože my byli všichni úplně stejně tlustí. Takže já jsem tam šel sám a řekl jsem, takhle vypadáme všichni, akorát holky mají prsa. Všichni už všichni znali.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já myslím, že se budeme ptát na věci velmi prosté, všední, každodenní.
2: Tady, prosím.
1: Prosím?
2: No. Vědecky je prokázáno, že teplota země koule se zvyšuje. Jak si to vysvětlujete?
1: No, to je velmi zajímavá otázka. Dokonce bych řekl, velmi složitá otázka. Já, když dovolíte, já bych se napřed napil, protože na takovýhle dotaz člověk potřebuje trošku kuráž. Vy říkáte, že je vědecky dokázáno, že země koule zvyšuje svou teplotu. To je zajímavý. Ovšem já bych byl opatrný s tím, je vědecky dokázáno, protože říkáte země koule, ale jak je to dlouho, co se vědecky vůbec dokazovalo, že země koulí je a že to není země placka. A ti, co to dokazovali, byli téměř upáleni. Ono to s vědeckým dokazováním je velmi ošemetné. No, dneska už víme, že země koule je koule. Dneska máme proto jasné důkazy. To si může každý ověřit. Když vyjdete jedním směrem a přijdete do stejného města v opačným směrem, tak je to důkaz. Druhý důkaz jsou ty snímky, třeba z Apolla, nemyslím divadlo, myslím tu kabínu, z Apolla. A nejmarkantnější důkaz vůbec, že země koule je kulatá, je globus. To si může každý ověřit, že to je jasný úplně. No, já si myslím, že ten, co dneska tvrdí, víte, že teplota země koule se zvyšuje, že by to ještě rád odvolal, jen kdyby mu ukázali páni nástroje, jako Galileo. Ježišmarja. Já bych se nerad stavěl za nějaký názor, který ještě není prosazený. Víte, do toho mě netahejte. Až se to ověří a většina bude pro, prosím, já se rád přidám, teplota se zvyšuje, já to první podepíšu. Kromě toho, ono se řekne, teplota se zvyšuje, ale ta čísla jsou zanedbatelná, vážení diváci. To vážně, to jsou mini čísla. Já jsem nedávno slyšel, mluvil v televizi doktor Ludvík Souček. Výborně, mě se ohromně líbil. To byl báječný televizní projev. A mluvil tam o tom, že jeden z měsíců marzových, nebo martových, obojí je správně, že zvyšuje svou rychlost. A říká, že za jedno století, o necelou vteřinu, no tak tyhle starosti bych chtěl mít ještě za století. Co se o to vůbec staráme, tohleto? Já vůbec myslím, že zajímat se o tyhle ty abstraktní takový obrovský věci, budoucná, nekonečná, toho, to je jako kdybychom se měli bavit o československé dálnici.
3: Ale o to nejde, pane Holničku, já bych vás rád přerušoval, ale...
1: To je oponent, to jsme tu potřebovali, to jsme čekali, to muselo dojít.
3: Ta otázka zněla totiž jinak.
1: No, počkejte, já myslím, že je dobré mít oponenta. Já myslím, že v těchto hovorech bychom měli mít takového člověka, který by oponoval jaksi ze zásady a mluvil by za ostatní diváky. Tak oponujte, příteli, no, oponujte.
3: Chtěl jsem říct, že ta otázka zněla jinak. Otázka zněla, jak si to vysvětluje.
1: No, proč já bych to vysvětloval? Ať to vysvětlí ten, co to prohlašuje. To se to prohlásí snadno něco. Víte, kolik já bych prohlásil věcí, kdybych je nemusel vysvětlovat?
3: Když dovolíte, já bych vás rád upozornil na drobnou nuanci. Otázka zněla, ne jak to vysvětlujete, nebož jak si to vysvětlujete. Víte, jak v tom by tedy...
1: Jako sobě.
3: Ano, třeba uvedu příklad. No, například to nejlépe. Třeba nějaký politik vykládá, že nás může zachránit pouze nová ekonomická soustava zřízení. No, to tak to vysvětluje.
1: Nám.
3: Ale vysvětluje si to tak, že to může udělat jenom zázrak. Boží zázrak.
1: Ano, v tom správně říkáte, že v tom jemná niance je.
3: Kostřek jste to.
1: Ano.
3: Jsem rád. No a o to šlo. Otázka zní, jak si to vysvětlujete?
1: Jako sám sobě, jako národ sobě, tedy si.
3: Ano.
1: No tak já si to buď vysvětlím snadno, nebo...

mám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, kolik míst v hotelu si zamluví desetičlenná vládní delegace na Bahamách? Žádné. Každý už tam má totiž vlastní vilu.

0: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.

0: tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Jsou tu zprávy, vítejte. Do Pražské fakultní nemocnice Bulovka přijel dnes krátce po jedné hodině ranní z pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. Američan v nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci. Podle ošetřujících lékařů jeho stav nyní vypadá příznivě a muž je stále bez příznaků nemoci.
5: Co se děje v kraji?
6: Regionální muzeum v Litomyšli zahájí zítra výstavu o umění kuchařském, kterou připravilo k 200. výročí vydání slavné domácí kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové. Kromě ní se ale bude věnovat i dalším kuchařským knihám a zavede návštěvníky do dobových kuchyní z 19. století. Velryba přezdívaná Timmy, která v Německu opakovaně uvízla na mělčině a která po záchraně nakonec v moři uhynula, nebyl samec, jak se dosud předpokládalo, ale samice. Včera o tom informoval deník Bild, který se odvolává na vědce a odborníka na velryby Fabiana Rittera. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa ve Friburgu Itálii 3-1 a připsali si 3. vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 46. minuty národní tým prohrával. Vítězný gol střelil ve 52. minutě útočník Jakub Fleck. 5. zápas čeká výběr kouče Radima Rulíka v sobotu od 16:20 proti Slovensku.
5: Rádio Jihlava 101.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ona říká jemu, hele, pořád se spolu bavíme jenom o sexu, co takhle hudba? Hudba? No jasně, hudba. Hele, už si to někdy zkoušela na pianu?

0: Máme signál.
1: Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22:30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Toto je.
2: Dopravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumím.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji pěkné ráno. Zachráněnou lebku svaté Zdislavy by policie církvi měla předat v sobotu 30. května. Právě v ten den památku svaté Zdislavy slaví římskokatolická církev. V Jablonném v Podještědí, odkud lebku minulý týden v úterý odcizil 35-letý muž, bude i proto 30. května tradiční zdislavská pouť. Církev zatím neřekla, zda bude lebka opět vystavena a v jaké podobě.
5: Co se děje v kraji?
6: Investice do stavby dvou nových jaderných reaktorů u Dukovan je podle stanoviska Evropské komise v souladu s cíly smlouvy o Euratomu. Podle mluvčí společnosti elektrárna Dukovany 2, která je investorem projektu nového jaderného zdroje, je stanovisko sice nezávazné, ale má velkou politickou váhu a bere se v potaz při dalších řízeních. Spojené státy podle agentury Reuters zmenší objem vojenských sil, které by dali k dispozici na pomoc evropským členům NATO v případě velké krize, jakou by byl například útok na některý z těchto států. Svůj záměr chce Washington spojencům oznámit zítra. Vedení české fotbalové reprezentace dnes v poledne zveřejní jména hráčů pozvaných na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání s Kosovem, které se odehraje 31. května v Praze. Ve výběru by mělo figurovat zhruba 30 fotbalistů.
5: Rádio Jihlava 101.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vrátí se manžel z nenadání domů, manželka má doma milence a muž ho vyhodí z okna v 10. patře. Manželka se na něj vyčítavě podívá a praví: jestli budeš takhle pokračovat, tak za chvíli nebudeš mít žádné kamarády.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürli.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já, sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Jsou tu zprávy, vítejte. Do Pražské fakultní nemocnice Bulovka přijel dnes krátce po 1 hodině ranní z pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. Američan v nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci. Podle ošetřujících lékařů jeho stav nyní vypadá příznivě a muž je stále bez příznaků nemoci.
5: Co se děje v kraji?
6: Regionální muzeum v Litomyšli zahájí zítra výstavu o umění kuchařském, kterou připravilo k 200. výročí vydání slavné domácí kuchařky Magdaleny Dobromily Retigové. Kromě ní se ale bude věnovat i dalším kuchařským knihám a zavede návštěvníky do dobových kuchyní z 19. století. Velryba přezdívaná Timmy, která v Německu opakovaně uvízla na mělčině a která po záchraně nakonec v moři uhynula, nebyl samec, jak se dosud předpokládalo, ale samice. Včera o tom informoval deník Bild, který se odvolává na vědce a odborníka na velryby Fabiana Rittera. Čeští hokejisté porazili ve 4. utkání na mistrovství světa ve Friburgu Itálii 3-1 a připsali si 3. vítězství ve skupině B. Ještě na začátku 46. minuty národní tým prohrával. Vítězný gol střelil ve 52. minutě útočník Jakub Fleck. 5. zápas čeká výběr kouče Radima Rulíka v sobotu od 16:20 proti Slovensku.
5: Rádio Jihlava 101.1 FM.
6: Hezké dopoledne z Rádia Jihlava vám přeje Peťa Hlásková. Kraj Vysočina letos dostane ze státního fondu dopravní infrastruktury přes 1,1 miliardy korun na přestavby silnic. Více za okamžik.

Státního fondu dopravní infrastruktury přes 1,1 miliardy korun na přestavby silnic, které budou důležité při budování nových jaderných bloků v Dukovanech na Třebíčsku. Hejtman Martin Kukla novinářům řekl na jednání krajské rady, která projednala smlouvu se státním fondem. Loni kraj na stejný účel vyčerpal od státu okolo 0,5 miliardy korun, teď další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stojí opilec u stromu v parku a čůrá. Přijde k němu policista a přísně se ptá: občané, tady se smí močit? Chlap má mnou ruku a říká: jo, klidně si ulev.

0: Týky dva špalíky známe asi všichni. Víte ale, že tahle říkanka je tak trošku morbidní. Ten týk je ve skutečnosti kastrát. Jde totiž o vykastrovaného kačera z německého DNT, což se rovná kachna. Samotný chirurgický zákrok, při kterém se kačerům odstraňovala varlata, se prováděl za pomoci dvou špalíků. Au, no od teď jste opět chytřejší než rádio.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Go!

0: Profesor Indigo.
1: Ladíte vlnu 101.1 FM, pár sokolů stěhovavých, kteří hnízdí v areálu dukovanské elektrárny, má letos 4 mláďata. Tito kriticky ohrožení dravci hnízdili poprvé úspěšně na jednom z ventilačních komínů v roce 2020. Od té doby tam vyvedli v součtu 18 mláďat. Za chvíli zprávy, teď další hity.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
3: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
7: Kaufland.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Wake up all of your dreams.

0: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký čtvrtek. Předseda sněmovny a koaličního hnutí SPD Tomio Okamura by v Číně rád podpořil příliv tamních turistů do Česka. Důležité je i zrušení vízového styku pro české občany. Zvýšení počtu čínských turistů by podle Okamury mohlo znamenat miliardu korun ročně na dani.
4: Co se děje v kraji?
5: Nová cyklostezka letos na Vysočině propojí obce Štěmechy a Předín na Třebíčsku. Cyklisté a chodci získají bezpečnou cestu mimo hlavní silnici 23, po které jezdí hodně aut. Další asfaltová stezka tento rok propojí obce Vídeň a Bory na Žďársku. Rozhlasová stanice v jihovýchodní Anglii se omluvila britskému králi Karlu III. A svým posluchačům za to, že omylem oznámila panovníkovu smrt. Na vině podle ní byla porucha počítačového systému. Vstup monarcha, který mají všechny britské rozhlasové stanice připravený, byl omylem spuštěn v úterý odpoledne a nesprávně oznámil úmrtí jeho veličenstva.
4: Sport.
5: Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa ve Friburgu Itálii 3-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Pátý zápas je čeká v sobotu od 16:20 proti Slovensku. Švédi porazili Slovinsko jasně 6-0 a ve čtvrtém utkání si připsali druhou výhru. Ve skupině B se posunuli na čtvrté místo. Slovinci jsou se 3 body 6.
4: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Policie na Vysočině od začátku loňského roku řešila 51 případů zneužití humanitárních dávek pro ukrajinské občany s dočasnou ochranou. Více za okamžik.
4: Rádio Jihlava 101.1

Petra Stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava. Policie na Vysočině od začátku loňského roku řešila 51 případů zneužití humanitárních dávek pro ukrajinské občany s dočasnou ochranou. Celková škoda přesáhla 8 milionů korun. Část peněz se podařilo policii získat.

0: Ladíte Rádio Jihlava, v Moravských Budějovicích skončila obnova atletického oválu za téměř 22 milionů. Na více informací si počkejte za okamžik, teď další muzika.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Ladíte Rádio Jihlava. V Moravských Budějovicích na Třebíčsku skončila obnova atletického oválu za téměř 22 milionů korun. Veřejnosti je sportoviště přístupné už od tohoto týdne, i když podle místostarosty města Jana Švaříčka jsou tam ještě drobné nedodělky. Práce na modernizaci původně škvárového oválu začaly v červenci roku 2024. Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším zase zítra v 9.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
4: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
3: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezký den. Astronom Jiří Grigar vstoupil do rekordmanské síně slávy za mimořádný přínos v oblasti popularizace vědy. Cenu za něj při slavnostním ceremoniálu ve Valštejnské zahradě v areálu Senátu převzal jeho syn Lukáš s rukou předsedy horní parlamentní komory Miloše Vystrčila.
7: Co se děje v kraji?
6: Zastupitelé Jemnice na Třebíčsku odmítli vznik akceleračních zón pro větrné elektrárny v tomto regionu. Budou připomínkovat územní rozvojový plán, který je má zavést. Proti vzniku zón Jemnice, Lomy a Jiratice hlasovali jednomyslně. V akceleračních oblastech by mělo být jednodušší povolování obnovitelných zdrojů energie. Na Vysočině se týkají větrných elektráren. Berlínská nemocnice přijala v noci na dnešek do péče rodinu amerického lékaře, který se nakazil v Kongu ebolou. Lékař je v Berlíně v izolaci už od včerejška. Jeho žena a 4 děti nevykazují příznaky nemoci. Dalšího lékaře s podezřením na nákazu ebolou přijalo v noci Česko.
8: Sport.
6: Hokejisté Vegas i díky asistenci Tomáše Hertla porazili v úvodním finále západní konference NHL Colorado 4-2. Martin Nečas v dresu Avalanche ve středečním duelu nebudoval.
8: Rádio Jihlava.
9: 101.1 FM.
8: Jsme tady s vámi.
10: Vítejte, dámy a pánové, při dalším vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Máme dneska už čtvrtek a to s datem 21. května. Mimochodem, Mezinárodní den čaje. No, tak si klidně nějaký ten šálek dopřejte. No ale teď je krásně po 11. hodině a tak jsem opět připraven a se mnou i celé Rádio Jihlava být znovu vaším dobrým společníkem. Samozřejmě tady mám nachystánu hromadu písniček, zajímavostí, informací, drbů a zábavy. Třeba si řekneme, že Škodovka odhalila ceny nového Epiku. Nebo se dozvíme, jaké počasí na nás čeká o víkendu. A bude toho samozřejmě ještě mnohem a mnohem více. Tak vám všem přeji dobrý den, dobrý poslech, dobrou náladu a posílám hned první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
8: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.
11: Rádio Jihlava.
12: Se snáší déšť.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, dneska je čtvrtek 21. května, no a já mám teď pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.

0: Když na pódiu O2 Areny ožila Hana Zagorová, nikdo netušil, že se dojímá v podstatě nad Janou Švandovou. Právě jí totiž Štefan Margita uprosil, aby se na koncertě k jeho letošním kulatinám stala předlohou pro zpěvaččin hologram.
1: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Krušné chvíle zažila muzikálová zpěvačka Michaela.

0: Vojtovou a Daniela Hůlku slovenská televizní talk show Neskoro večer. Tam se také dohodlo, že bude Hůlka zpívat na jejich koncertech.
1: Zatrak, zajímavosti vrby a aktuality ze světa hudby.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Zakopnem jak

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pepičku, jak poznáš třešeň od jabloně? No, podle plodů. A když ještě plody nemají? No, tak počkám.

0: krásné čtvrteční dopoledne vám z rádia Jihlava přeje Fugas. Pojďme se teď podívat, kdo má dneska svátek. Jsou to Monika, Mona, Hostimil, Hostimila, Hostimír, Hostimíra, Hostislav, Hostislava, Konstantin, Konstantin s tvrdým i, Rejčka, Riksa, Riča a Ričenza. Přejeme tedy všem oslavenkyním a oslavencům všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké čtvrteční dopoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Pojďme se teď podívat na pranostiky určené pro ten dnešní den. Jedna říká, když má svátek Monika, za sluncem každý utíká. Nebo na svatou Moniku, vem si rýč i motiku. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já,
5: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Oreon nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Co to je?
2: Dopravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Vítejte u zpráv. Nová evropská směrnice o transparentnosti odměňování přinese revoluci v personální politice společností a firem. Podniky totiž budou muset zřejmě od ledna příštího roku zveřejňovat nástupní mzdy a informovat stávající pracovníky o průměrném výdělku na jejich pozicích. V případě velkých mzdových rozdílů pak budou firmám hrozit tvrdé pokuty.
6: Co se děje v kraji?
7: Nahlédnout do revíru myslivců napříč Žďárskem budou moci návštěvníci tradiční chovatelské výstavy, která se bude konat od pátku 29. do neděle 31. května v suterénu budovy hasičské pojišťovny ve Žďárské Komenského ulici. Je jak přehlídkou trofejí zvěře, která byla v regionu za uplynulý rok ulovena, tak i ukázkou, jaká zvířata tam žijí. Letos mezi úlovky myslivců jasně dominovali srnci a divočáci. Teprve 6měsíční kojenec se v noci na úterý ztratil z nemocnice v německém Duisburgu. Po celodenní snaze matku i s dítětem zadrželi policisté v Maďarsku. Miminko mělo v ručičce stále zavedenou periferní žilní kanilu a kvůli přerušené léčbě bylo v kritickém stavu. Naštěstí se ho zřejmě podaří zachránit.
6: Sport.
7: Útočnice Natálie Mlinková slaví s hokejistkami Montrealu premiérový zisk Walter Cupu. Ve čtvrtém utkání finále zámořské ligy žen porazili Ottawu 4-0 a sérii vyhráli 3-1. Trofej vybojovali jako první kanadský tým. V dresu Ottawy, která o titul marně usilovala i loni, do hry zasáhla další česká reprezentantka Kateřina Mrázová.
6: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
8: Krásné poledne a také dobrou chuť, pokud právě obědváte. Je čtvrtek 21. května. Odbylo nám 12 hodin a já vás vítám při poslechu Rádia Jihlava. I v následující hodině mám pro vás písničky, informace a zábavu. Třeba už za chvilku je tady recept na pravé rakouské špekové knedlíky. Tak si na to určitě počkejte, čeká vás to už za malou chvíli.
6: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Krásné polední poslouchání Rádia Jihlava přeje Fugas. No a vzhledem k tomu, že je poledne, tak mám pro vás další recept. Dneska to budou rakouské špekové knedlíky. Housky a slaninu nakrájíme na kostičky a cibuli oloupeme a nakrájíme na drobno. Slaninu rozškvaříme na pánvi, přidáme cibuli, orestujeme do zlatova, odstavíme a necháme krátce prochladnout. Slanino-cibulovou směs vmícháme do housek, zalijeme vejci a smetanou, přidáme mouku, máslo, muškátový oříšek, sůl, pepř a nasekanou petrželku. Těsto promícháme, necháme asi půl hodiny odpočinout a pak z těsta vytvoříme větší kuličky, které vaříme v osolené vodě v mírném varu, dokud knedlíčky nevyplavou na povrch. Pak je vyndáme a necháme okapat.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, kolik míst v hotelu si zamluví desetičlenná vládní delegace na Bahamách? Žádné. Každý už tam má totiž vlastní vilu.

0: Posloucháte polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: I zítra budou v Jihlavě čistit ulice, tak nezapomeňte přeparkovat. Čistit se budou ulice Rýgrova, Zborná, Kolárova, u sídliště, u Cíhelny a navazující chodníky.

0: Hezký polední poslech Rádia Jihlava přeje Fugás.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Řecko je jednou z nejoblíbenějších evropských destinací dovolenkářů a obdobně jako Španělsko se v nejnavštěvovanějších oblastech potýká s negativními důsledky nadměrného turismu. Řečtí ministři nyní přistupují ke komplexnějšímu řešení a zemi rozdělí podle oblastí, kde je třeba jít cestovnímu ruchu naproti a kde naopak pracovat na ochraně přírody a kulturního dědictví.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: snad ti ho anděl doručí.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v KIK. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Hezké odpoledne. V případě, že vláda v červnu svým rozhodnutím o složení delegace na nadcházející summit Severoatlantické aliance omezí ústavní pravomoci prezidenta, bude se muset obrátit na ústavní soud. Pavel to dnes řekl na bezpečnostní konferenci Globsec. Summit se bude konat v červenci v turecké Ankaře.
4: Co se děje v kraji?
5: Betonáž druhého nejvyššího mostu na Vysočině se blíží ke konci. Stavbaři se chystají betonovat předposlední ze 7 polí mostu obchvatu v Brtnici, jehož vrchní konstrukce se místy vyne 40 metrů nad terénem údolí říčky Brtnice. Zatímco na začátku byl termín zprovoznění mostu v září nebo v říjnu příštího roku, už se mluví o jaru 2027. První humanoidní robot se stal v jihokorejském Soulu buddhistickým mnichem. Záměrem je zvýšit nejen povědomí, ale i zájem o zdejší buddhistický řád, který se v poslední době potýká s klesajícím počtem členů.
4: Sport.
5: S fotbalisty Aston Villa slavil vítězství v Evropské lize i britský princ William, který je velkým fanouškem birminghamského klubu. Zisk první trofeje po 30 letech ho na tribuně stadionu v Istanbulu po středeční výhře 3-0 nad Freiburgem dojel až k slzám.
4: Rádio Jihlava.
6: 101.1 FM.
4: Jsme tady s vámi.
7: Je, dámy a pánové, lehce po 13. hodině, no a my budeme pokračovat v tom dnešním čtvrtečním, teď už ale odpoledním vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Už za chvilku nás čeká pohled na slavné osobnosti z bulvárního okénka. Dneska se podíváme na Simonu Stašovou. No, tak si určitě na podrobnosti počkejte, nenechte si je ujít. Já vám všem přeji dobrou náladu, pohodový čtvrtek a posílám další hit za hitem.
4: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Herečka Simona Stašová řádila a vypnula Maxu. Vítejte v bulvárním okénku. Na vernisáži výstavy obrazů malířky Ivone Balbaky kmotra Simona Stašová řádila s českým Elvisem i Martinem Maxou. Toho na moment dokonce úplně vykolejila. Jakmile Maxa hrábl do strun, popadla Ivone a šli křepčit. V zápalu tance ale herečka zakopla o šňůru kytary, vyškubla ji z nástroje a na chvíli zpěváka vyřadila z provozu. Během vystoupení českého Elvise Jakuba Machuldy si z něj udělala dokonce i tanečního partnera.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ona říká jemu, hele, pořád se spolu bavíme jenom o sexu, co takhle hudba?
2: Hudba?
1: No jasně, hudba. Hele, už si to někdy zkoušela na pianu?

0: Hezké čtvrteční odpoledne vám při poslechu vln Rádia Jihlava přeje Fugás.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Po úterní premiéře uvádí mladoboleslavská automobilka první ceny nového elektrického crossoveru Škoda Epic, který se začne prodávat za cenu od 779 tisíc korun. Ke konci roku se však očekává základní verze s cenovkou kolem 619 tisíc korun.
2: Ježišmarja, takové peněz, nepak by je asi vzali.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 21. května, ale taky už máme tolik hodin, že je největší čas na to, aby Fugas vypadl ze studia a uvolnil prostor své kolegyni Katce. Nicméně zvu vás na 16. hodinu, kdy se sem zase vrátím. No a do té doby, čau vás Fugas.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezký čtvrtek. Předseda sněmovny a koaličního hnutí SPD Tomio Okamura by v Číně rád podpořil příliv tamních turistů do Česka. Důležité je i zrušení vízového styku pro české občany. Zvýšení počtu čínských turistů by podle Okamury mohlo znamenat miliardu korun ročně na dani.
3: Co se děje v kraji?
4: Nová cyklostezka letos na Vysočině propojí obce Štěmechy a Předín na Třebíčsku. Cyklisté a chodci získají bezpečnou cestu mimo hlavní silnici 23, po které jezdí hodně aut. Další asfaltová stezka tento rok propojí obce Vídeň a Bory na Žďársku. Rozhlasová stanice v jihovýchodní Anglii se omluvila britskému králi Karlu III. A svým posluchačům za to, že omylem oznámila panovníkovu smrt. Na vině podle ní byla porucha počítačového systému. Vstup monarcha, který mají všechny britské rozhlasové stanice připravený, byl omylem spuštěn v úterý odpoledne a nesprávně oznámil úmrtí jeho veličenstva.
3: Sport.
4: Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa ve Friburgu Itálii 3-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Pátý zápas je čeká v sobotu od 16.20 proti Slovensku. Švédi porazili Slovinsko jasně 6-0 a ve čtvrtém utkání si připsali druhou výhru. Ve skupině B se posunuli na čtvrté místo. Slovinci jsou se 3 body 6.
3: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Hezké odpoledne z rádia Jihlava zdraví Katka. Policie dokončila stavbu parkovacího domu vedle svého krajského ředitelství v Jihlavě. Buďte s námi, mám podrobnosti.
3: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým...

Hezké odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Policie dokončila stavbu parkovacího domu vedle svého krajského ředitelství v Jihlavě. Náklady na stavbu byly asi 70 milionů korun. Pro parkování do roka upraví také dvůr za svým sídlem. Parkovací místa pak budou moci využívat i lidé mířící na jednání na policii. Zatím dům sloužil jen pro policejní techniku. Celkem policie investuje asi 112 milionů korun. Tolik novinky z našeho města, teď další hity Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vrátí se manžel z nenadání domů, manželka má doma milence a muž ho vyhodí z okna v 10. patře. Manželka se na něj vyčítavě podívá a praví: jestli budeš takhle pokračovat, tak za chvíli nebudeš mít žádné kamarády.

0: Na rádiu Jihlava před námi další hity a taky podrobnosti o tom, že investice do stavby dvou nových jaderných reaktorů u Dukovan je podle stanoviska Evropské komise v souladu s cíly smlouvy o Euratomu. Podrobnosti za chviličku.
1: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: dopoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Investice do stavby dvou nových jaderných reaktorů u Dukovan je podle stanoviska Evropské komise v souladu s cíly smlouvy o Euratomu. Podle mluvčí společnosti elektrárna Dukovany 2, která je investorem projektu nového jaderného zdroje, je stanovisko sice nezávazné, ale má velkou politickou váhu a bere se v potaz při dalších řízeních. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava, mějte hezké odpoledne.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.

0: to je?
1: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
1: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
0: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Přeji hezký den. Astronom Jiří Grigar vstoupil do rekordmanské síně slávy za mimořádný přínos v oblasti popularizace vědy. Cenu za něj při slavnostním ceremoniálu ve Valštejnské zahradě v areálu Senátu převzal jeho syn Lukáš z rukou předsedy horní parlamentní komory Miloše Vystrčila.
6: Co se děje v kraji?
7: Zastupitelé Jemnice na Třebíčsku odmítli vznik akceleračních zón pro větrné elektrárny v tomto regionu. Budou připomínkovat územní rozvojový plán, který je má zavést. Proti vzniku zón Jemnice, Lomy a Jiratice hlasovali jednomyslně. V akceleračních oblastech by mělo být jednodušší povolování obnovitelných zdrojů energie. Na Vysočině se týkají větrných elektráren. Berlínská nemocnice přijala v noci na dnešek do péče rodinu amerického lékaře, který se nakazil v Kongu ebolou. Lékař je v Berlíně v izolaci už od včerejška. Jeho žena a 4 děti nevykazují příznaky nemoci. Dalšího lékaře s podezřením na nákazu ebolou přijalo v noci Česko.
6: Sport.
7: Hokejisté Vegas i díky asistenci Tomáše Hertla porazili v úvodním finále západní konference NHL Colorado 4-2. Martin Nečas v dresu Avalanche ve středečním duelu nebodoval.
6: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
8: Pěkný den, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Katka s vámi. Víme, kdo vyhrál architektonickou soutěž na 2 nové mosty chystané vysokorychlostní tratě u Světlé nad Sázavou. Buďte s námi, dozvíte se to také.
6: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba

Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Architektonickou soutěž na dva nové mosty chystané vysokorychlostní tratě u Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku vyhrálo studio Béle. Soutěži na podobu dalšího mostu chystané železnice ve Velkém Meziříčí zvítězil návrh od společnosti Blank Architekti a AZ Geo. Předpokládané náklady na stavbu těchto mostů přes Velká údolí jsou mezi 1 až 2 miliardami za každý. Teď ale zpátky k hitům Rádio Jihlava přijme pohodový den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stojí opilec u stromu v parku a čůrá. Přijde k němu policista a přísně se ptá: občané, tady se smí močit? Chlap má mnou ruku a říká: jo, klidně si ulep.

0: Vyladíte rádio Jihlava a nás to moc těší. Hezké odpoledne. Víme, že moderní dopravní uzel v Jihlavě vstupuje do závěrečné fáze a víc informací dodám za pár minut.
1: Nejpohodlnější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: A teď k tomu, co jsem nakousla. Moderní dopravní úzel v Jihlavě vstupuje do závěrečné fáze. Cestující už využívají nové kolejiště i podchod a na konci května se otevře Evropská ulice. Slavnostní otevření dopravního terminálu je naplánované na konec června. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava. Mějte krásný den.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Vítejte u zpráv. Nová evropská směrnice o transparentnosti odměňování přinese revoluci v personální politice společností a firem. Podniky totiž budou muset zřejmě od ledna příštího roku zveřejňovat nástupní mzdy a informovat stávající pracovníky o průměrném výdělku na jejich pozicích. V případě velkých mzdových rozdílů pak budou firmám hrozit tvrdé pokuty.
4: Co se děje v kraji?
5: Nahlédnout do revíru myslivců napříč Žďárskem budou moci návštěvníci tradiční chovatelské výstavy, která se bude konat od pátku 29. do neděle 31. května v suterénu budovy hasičské pojišťovny ve Žďárské Komenského ulici. Je jak přehlídkou trofejí zvěře, která byla v regionu za uplynulý rok ulovena, tak i ukázkou, jaká zvířata tam žijí. Letos mezi úlovky myslivců jasně dominovali srnci a divočáci. Teprve 6měsíční kojenec se v noci na úterý ztratil z nemocnice v německém Duisburgu. Po celodenní snaze matku i s dítětem zadrželi policisté v Maďarsku. Miminko mělo v ručičce stále zavedenou periferní žilní kanilu a kvůli přerušené léčbě bylo v kritickém stavu. Naštěstí se ho zřejmě podaří zachránit.
4: Sport.
5: Útočnice Natálie Mlínková slaví s hokejistkami Montrealu premiérový zisk Walter Cupu. Ve čtvrtém utkání finále zámořské ligy žen porazili Otavu 4-0 a sérii vyhráli 3-1. Trofej vybojovali jako první kanadský tým. V dresu Otavy, která o titul marně usilovala i loni, do hry zasáhla další česká reprezentantka Kateřina Mrázová.
4: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Máme, dámy a pánové, krátce po 16. hodině a s vámi už na rádiu Jihlava je opět Fugas. Připomínám, že je dneska čtvrtek a že je 21. května. No a před námi je opět společné odpoledne, kdy vám budu nabízet informace, zajímavosti, hudbu a zábavu. Budu pro vás mít třeba informaci o tom, že Čína je ochotna obnovit zdravé vztahy s Českou republikou. Nebo si už za chvilku dáme pohádku. A bude toho samozřejmě ještě mnohem více. Tak určitě nadále zůstávejte dobře naladěni na 101.1 FM. Já vám všem přeji dobrý den, dobrý poslech a dobrou náladu a posílám hned další mix největších českých i světových hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
4: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

så prisig jävels med. Už si být multimilionář, to říkáš všem tak vážně, že ti věří.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a na něm právě teď je pro vás připravena pohádka.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Pane policisto, halo, pane policisto!
0: Co se děje?
2: Ukradli mi kolo!
0: Moment, uklidněte se a nejprve mi budete odpovídat na pár otázek, ano? Tak, měl jste na tom kole zvonek? No, neměl. Tak, dobře. Měl jste na tom kole odrazky? Taky ne. Aha, tak milej zlatej, to bude za 500.
1: Naslyšenou u další pohádky.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Leží policista na louce, kouká na měsíc a říká: "Čo, to je dálka, to je dálka." Přijde k němu kolega a ptá se ho, proč naříká. A policista: "Vidíš tu dálku?" "No vidím, a co má jako bejt?" "No náčelník mě poslal na měsíc na školení."

0: dobře naladěni na 101.1 FM, posloucháte odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: I zítra budou v Jihlavě čistit ulice, tak nezapomeňte přeparkovat. Čistit se budou ulice Rejgrova, Zborná, Kolárova, u sídliště, u Cíhelny a navazující chodníky.
2: Témata, která vás baví. Rádio Jihlava. Máme

0: Každý čtvrtek přeji všem dobře naladěným hezký poslech. Samozřejmě nevynechám to ani dnes. Jinak Peking je ochoten co nejdříve vrátit česko-čínské vztahy na cestu zdravého a stabilního rozvoje, řekl podle agentury Reuters mluvší čínského ministerstva zahraničí. Bližší podrobnosti ale nejsou známy. No, proč ne? Jen to snad nebude podmíněno tím, že po Praze budou viset nějaké billboardy Xi Jinpinga.
1: Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.

0: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Hezké odpoledne. V případě, že vláda v červnu svým rozhodnutím o složení delegace na nadcházející summit Severoatlantické aliance omezí ústavní pravomoci prezidenta, bude se muset obrátit na ústavní soud. Pavel to dnes řekl na bezpečnostní konferenci Globsec. Summit se bude konat v červenci v turecké Ankaře.
3: Co se děje v kraji?
4: Betonáž druhého nejvyššího mostu na Vysočině se blíží ke konci. Stavbaři se chystají betonovat předposlední ze 7 polí mostu obchvatu v Brtnici, jehož vrchní konstrukce se místy vyne 40 metrů nad terénem údolí říčky Brtnice. Zatímco na začátku byl termín zprovoznění mostu v září nebo v říjnu příštího roku, už se mluví o jaru 2027. První humanoidní robot se stal v jihokorejském Soulu buddhistickým mnichem. Záměrem je zvýšit nejen povědomí, ale i zájem o zdejší buddhistický řád, který se v poslední době potýká s klesajícím počtem členů.
3: Sport.
4: S fotbalisty Aston Villa slavil vítězství v Evropské lize i britský princ William, který je velkým fanouškem birminghamského klubu. Zisk první trofeje po 30 letech ho na tribuně stadionu v Istanbulu po středeční výhře 3-0 nad Freiburgem dojel až k slzám.
3: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Krásné čtvrteční odpoledne vám z vln 101.1 FM přeje Fugas. No a už za chvilku se podíváme na to, kdo dneska slaví narozeniny. Tak si na to počkejte a mezi tím se zaposlouchejte do dalších hitů, které vám Rádio Jihlava nabízí. Tak hezký poslech.
3: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zároveň.

dát. Posloucháte, dámy a pánové, pozdně odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 21. květen a i v tento den se rodili slavní. Tak třeba hokejista Roman Horák, tenistka Lucie Hradecká, fotbalista Marek Jarolím, ale taky třeba první slovenský kosmonaut Ivan Béla. No a pokud i vy dneska slavíte narozky, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Po mnoha neúspěšných zkouškách navštíví student profesora se dvěma láhvemi. Dvě za dvě. Nejsem žádný úplatný člověk. A když? Tak nejvýš 4 za 4.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. Dneska máme čtvrtek, je 21. květen.
1: Policie Jihlava.
0: Policisté od včerejšího rána šetří událost, ke které došlo kolem 5. hodiny v Humpolci na ulici Pražská. Řidič tam ve Škodovce vjel mimo komunikaci a narazil do plynové přípojky. No a v okolí pak došlo k úniku plynu.
1: Policie Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. A breathless drive.

0: tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
3: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a já vám na něm právě teď nabízím hudební zprávy, neboli Zadrak.
4: Zadrak. Zadrak. Zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.

0: Když na pódiu O2 Areny ožila Hana Zagorová, nikdo netušil, že se dojímá v podstatě nad Janou Švandovou. Právě jí totiž Štefan Margita uprosil, aby se na koncertě k jeho letošním kulatinám stala předlohou pro zpěvaččin hologram.
1: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Krušné chvíle zažila muzikálová zpěvačka Michaela Štiková-Gemrotová. Chtěla se totiž odbarvit na blond a výsledek skončil katastrofou. Před nějakou dobou totiž se nechala odbarvit na černo a rozhodla se, že chce zpět svoji blondětovou hřívu.
1: Rádio Jihlava.
0: Nikdy spolu nevystupovali, ani se spolu pořádně v podstatě nebavili, jen se tak letmo míjeli. Až teď svedla dohromady Mariku Gombitovou a Daniela Hůlku slovenská televizní talk show Neskoro večer. Tam se také dohodlo, že bude Hůlka zpívat na jejich koncertech.
2: Zatrap, zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký čtvrtek. Předseda sněmovny a koaličního hnutí SPD Tomio Okamura by v Číně rád podpořil příliv tamních turistů do Česka. Důležité je i zrušení vízového styku pro české občany. Zvýšení počtu čínských turistů by podle Okamury mohlo znamenat miliardu korun ročně na dani.
4: Co se děje v kraji?
5: Nová cyklostezka letos na Vysočině propojí obce Štěmechy a Předín na Třebíčsku. Cyklisté a chodci získají bezpečnou cestu mimo hlavní silnici 23, po které jezdí hodně aut. Další asfaltová stezka tento rok propojí obce Vídeň a Bory na Žďársku. Rozhlasová stanice v jihovýchodní Anglii se omluvila britskému králi Karlu III. A svým posluchačům za to, že omylem oznámila panovníkovu smrt. Na vině podle ní byla porucha počítačového systému. Vstup monarcha, který mají všechny britské rozhlasové stanice připravený, byl omylem spuštěn v úterý odpoledne a nesprávně oznámil úmrtí jeho veličenstva.
4: Sport.
5: Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa ve Friburgu Itálii 3-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Pátý zápas je čeká v sobotu od 16:20 proti Slovensku. Švédi porazili Slovinsko jasně 6-0 a ve čtvrtém utkání si připsali druhou výhru. Ve skupině B se posunuli na čtvrté místo. Slovinci jsou se 3 body 6.
4: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Další čtvrteční podvečerní hodinka vysílání Rádia Jihlava je nachystána. No a i v té vás slovem bude nadále provázet Fugas. Kromě jiného se třeba dozvíte, co můžete dělat o víkendu na zahradě. Podrobnosti už za malou chvilku. Tak přeji všem hezký čtvrteční podvečer a pohodový poslech.
4: Rádio Jihlava. 101.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, jeho večerní program s Fugasem. Chystáte se o víkendu na zahrádku? No, těch činností, do kterých je záhodno se v tomto období pustit, je fakt mnoho. Třeba rýtí, hnojení, setí, sázení, pletí, zalévání, střihání, sekání, mulčování. No a sotva to všechno uděláte, tak už abyste začali na novo.
1: Témata, která vás baví. Rádio Jihlava. Máme vás.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, kolik míst v hotelu si zamluví desetičlenná vládní delegace na Bahamách? Žádné. Každý už tam má totiž vlastní vilu.

Herečka Simona Stašová řádila a vypnula Maxu. Vítejte v bulvárním okénku. Na vernisáži výstavy obrazů malířky Ivone Balbaky kmotra Simona Stašová řádila s českým Elvisem i Martinem Maxou. Toho na moment dokonce úplně vykolejila. Jakmile Maxa hrábl do strun, popadla Ivone a šli křepčit. V zápalu tance ale herečka zakopla o šňůru kytary, vyškubla ji z nástroje a na chvíli zpěváka vyřadila z provozu. Během vystoupení českého Elvise Jakuba Machuldy si z něj udělala dokonce i tanečního partnera. I love it.

0: Posloucháte čtvrteční podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem dneska s datem 21. května. A toto datum mě bude v tuto chvíli zajímat, páč míříme do pražského Klementýna. Tak zatím nejtepleji bylo v tento den v roce 1932, kdy bylo 31,5 stupně. Nejstudenější 21. květen byl v roce 1965, to byly jen 3 stupně. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 15 stupňů. Tak dámy a pánové, pro dnešek je to všechno. Loučím se s vámi, přeji hezký zbytek čtvrtečního večera, strávený s Rádiem Jihlava a těším se zase zítra, kdy už bude pátek, v 11 hodin dopoledne tady na vás budu čekat. Do té doby, čau bas fugas.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5, velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak, za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5, už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezký den. Astronom Jiří Grigar vstoupil do rekordmanské síně slávy za mimořádný přínos v oblasti popularizace vědy. Cenu za něj při slavnostním ceremoniálu ve Valštejnské zahradě v areálu Senátu převzal jeho syn Lukáš z rukou předsedy horní parlamentní komory Miloše Vystrčila.
5: Co se děje v kraji?
6: Zastupitelé Jemnice na Třebíčsku odmítli vznik akceleračních zón pro větrné elektrárny v tomto regionu. Budou připomínkovat územní rozvojový plán, který je má zavést. Proti vzniku zón Jemnice, Lomy a Jiratice hlasovali jednomyslně. V akceleračních oblastech by mělo být jednodušší povolování obnovitelných zdrojů energie. Na Vysočině se týkají větrných elektráren. Berlínská nemocnice přijala v noci na dnešek do péče rodinu amerického lékaře, který se nakazil v Kongu ebolou. Lékař je v Berlíně v izolaci už od včerejška. Jeho žena a 4 děti nevykazují příznaky nemoci. Dalšího lékaře s podezřením na nákazu ebolou přijalo v noci Česko.
5: Sport.
6: Hokejisté Vegas i díky asistenci Tomáše Hertla porazili v úvodním finále západní konference NHL Colorado 4-2. Martin Nečas v dresu Avalanche ve středečním duelu nebudoval.
5: Rádio Jihlava 101.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ona říká jemu, hele, pořád se spolu bavíme jenom o sexu, co takhle hudba? Hudba,

0: ale nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vrátí se manžel z nenadání domů, manželka má doma milence a muž ho vyhodí z okna v 10. patře. Manželka se na něj vyčítavě podívá a praví: jestli budeš takhle pokračovat, tak za chvíli nebudeš mít žádné kamarády.

třeba zítra, komu je to všechno fuk, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucovský šíky najmou dát.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novák těžce onemocní. Teplota každou hodinu stoupá a jeho žena přichází ze sousedního pokoje. Myslím, že raději napíšu tvým rodičům, že jsi trochu nemocný. Ano, to uděláš dobře, ale víš, jací jsou. Prosím tě, hlavně ohleduplně. Za chvíli se žena vrací. Prosím tě, ve slově pohřeb se píše P nebo B?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Tím, co je kolem, všechno nezískáš ve škole. Lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím. Díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíří.

zase střílejí do lidí. Naštěstí v cizích krajích u nás všechno je v pořádku. Chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen. Zaplaťte za popravu. Ale táto, zase jsem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si myslí byl.

jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí, že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme. Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma. Už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma. A naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách čekat,

0: Kladu. To asi s pití špatně mi tráví. Už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím, ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla, není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.
1: Témata, která vás baví. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobré odpoledne, vážení přátelé, děkuji za vlídné přijetí. Je neberte vážně, pochopitelně, bude by řekli, že přivedli blbce. Ale jenom nemůžu pochopit, proč toho dělají takovou kovbojku. To je jejich aranžma, že jako přicházím a zase nepřicházím. Já už jsem ve věku, když si nemůžu dovolit dělat velký drahoty. Takže než přijdu, jsem protivnej. A teď ty fámy, co po mně běžej. Když někdo poslouchá horníčka, tak mě čeká na koni s lasem. A když zase poslouchají menšíka, tak čekají dětka v rozkladu. Já s tím mám dost problémů v soukromí. To není anekdota. Mně se stala taková věc, my tam na Letní máme obchodní dům Brouka Babka. Ano, všude mají Prior, my tam máme ještě nějaký přežitek, nebo co. Ale pravdivý název to je, až babi tam chodí. Já tam dokonce viděl i Brouka jednou. A já tam procházel ty místnosti v okamžiku, když současně se mnou tam procházely dvě báby, nahluchlí, a šeptali si. Prostě řvali na celý barák, vejfuky naběhlí. Já povídám, tak těmhle se nesmím dostat do spáru, jinak si večer na jevišti ani nevrznu. To víte, Národní divadlo, tam musíme křičet, tam jsou drahý lístky. Tak jsem chtěl proklouznout a v tom ta jedna baba mě uviděla, pa heleho, sovák. Ale žádná radost v tom nebyla, jako že by byla můj fanda, jako když vidí netopíra, nebo hada. To je ale dědek, řekla ona, a přitom sama vypadala, jako když byla dva dní pohřbená. A jsem si řekl, pozor. Pozor, tohle to je stařecká nekritičnost. To se stává mužským i ženským, na to musíš dát pozor. Abych nezapomněl, ovšem ta druhá bába, to byl inteligent. No jo, ta to zachránila, ta to společensky zvedla. Povídá, no jo, dědek, ale krásnej.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Parlez-vous français?
2: Co říkáte?
1: No ptám se, parlez-vous français?
2: A víte, že ani nevím?
1: Já se vás ptám, zda vy umíte francouzsky.
2: No dobře, perfekt, víc vám říkám
1: francouzsky. No, tak když umíte perfekt, tak mi řekněte například, jak se řekne otec.
2: Otec? No. Myslíte francouzsky?
1: No, francouzský otec.
2: Francouzský otec, jo. No tak otec, tedy, abych vám řekl francouzský otec.
1: No.
2: A vy to nevíte, tohle?
1: No, tak já to vím.
2: Ale on to nemusím ani říkat, že jo.
1: Vy to víte?
2: Co, samozřejmě, tak otec, francouzský otec.
1: Le père.
2: Le père, správně, le père. No, je vidět, že jaký dobré to je francouzský, ne?
1: No a co matka?
2: No tak tady se vede dobře, děkuji.
1: Ale ne. Jak se řekne francouzský matka?
2: Jo, francouzský, aha. No matka, tedy francouzský matka.
1: No tak otec le père.
2: Le père.
1: Matka.
2: Matka le père-ka.
1: La mère.
2: Jo, la mère.
1: La mère.
2: La mère. No,
1: tak otec le père.
2: Le père.
1: Matka la mère.
2: La mère.
1: Dítě.
2: Dítě malé.

Fontana, tu Morena Pozzo.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Když se dlouho nevracel, tak já jsem si říkala, Hergo, tolik prádla přece zase nemáme. Že? A pak jsem ho našla na té půdě. A vy znáte Františka odkud?
2: Já ho znám jenom od oka.
1: Jo, tak, jako od vidění.
2: Ne, od oka, my jsme se scházeli každý čtvrtek na oko.
1: Jo, na oko jste se scházeli, no, aby nikdo nevěděl, že jo, no. Ale to jste nemuseli.
2: Ne.
1: Já jsem to věděla. Tak to jste byl vy, s kterým každý čtvrtek chodil do toho lesa na dříví.
2: Ne, se mnou chodil do hospody na pivo.
1: No, on vždycky říkal, už musím jít, protože tam mám sekiru.
2: No, tak tu tam má pořád, víte.
1: Jo,
2: no.
1: A nemohl byste mi ji přinést domů, abych měla všechny Frantovy věci pohromadě, víte.
2: Spolehněte
1: Děkuju,
2: se.
1: No.
2: No a právě proto jsem taky tady. Já no, to nerad říkám, ale on Franta v tom boku prohrál, paninko, úplně všechno, všecičko, a nakonec prohrál to nejcennější, co měl. Povídá, dávám do hry tu, co mám teď na krku.
1: Ježiš, tak on prohrál i kravatu.
2: Asi takhle, paninko, aby se všechny dluhy srovnaly, tak já jsem vás přišel požádat o ruku.
1: A co s ní jako budete dělat?
2: To ještě není všechno, já jsem si to sepsal, abych na nic nezapomněl, takže ta pračka ta tolik nespěchá, proto si přijdu, až postavím garáž.
1: Jo, on prohrál i nějaký cihly.
2: Ale ne, auto.
1: Cože?
2: Auto.
1: Auto?
2: No.
1: Auto?
2: Ano.
1: No to já snad nepřežiju.
2: No tak tím by se to velice usnadnilo.
3: Já se omlouvám, jestli jdu pozdě, jo, ale...
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

toulaný pes, nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji, kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolvérem, Havran usedá na střechy Petěrburku, čert, aby to spral. Lásku moji, kníže Igor si bere

0: To je náhoda.
1: Pane, jak bylo vaše jméno? Já jsem zapomněl.
2: No Vrána přece.
1: Vrána, pravda, no. Vrána. No víte, už málem zapomněl, jak se jmenujete.
2: No jo, to nic, no. Hlavně, že jste mě ještě poznal.
1: Jo, bo bych vás nepoznal, no, prosím vás, jak jste řekl Vrána, jsem hned věděl, že vás od někaď znám.
2: No jo, právě. Teď už se známe tak dlouho a tak dobře, že?
1: No jo.
2: Ale s tou vaší pamětí se to nějak horší, ne?
1: No tak jenom na jména, víte, to byste nevěřil, pane Brabec.
2: Vrána.
1: Vlastně Vrána. To byste nevěřil. No víte, já vím, že nějaký pták jste a nikdy nevím, jaký.
2: No to nic, no, to víte, stárneme všichni, no, já taky.
1: Ale co pak, to by nebylo to nejhorší, ale představte si, já jsem vám byl, to by nebylo to nejhorší. Víte? Já jsem vám byl včera u doktora a on mě řekl, že mám nějakou nemoc.
2: No to je horší.
1: No? Něco jako z porcelánu, nebo něco takového. Ne, počkejte, ze skla. Říká.
2: Ze skla?
1: No. Nějak jako sklo. Sklo.
2: Jo, tak a sklerózu.
1: Sklerózu, no jo, tak nějak to říkám. Mě vám někdy něco napadne v hlavě, víte? Jo. Mě většina věcí vždycky napadá v hlavě. No a chci to vám říct, a najednou koukám, už to nevím.
2: No jo. No tak to je právě ta skleróza, pane Hocker.
1: No jo, a to bývají v hlavě, jo?
2: No jedině v hlavě, protože to je ztráta paměti.
1: No jo, tak to bude ono tohle, no.
2: No.
1: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
2: Jo.
1: Jména, čísla. Čísla teda.
2: No.
1: No a to třetí už jsem zapomněl. Ale... No. To byste nevěřil, pane Slavík.
2: Vrána.
1: To byste ne... Co?
2: Vrána.
1: Vrána? A co, letěla tady nějaká?
2: Ne, já se jmenuju Vrána.
1: Já jmenujete, Vrána. Má takový ptačí jméno,
2: ano. No to nic, no, ale my jsme mluvili o té vaší skleróze.
1: Jo, bo to ano, tak zkrátka, dobře. Jsem chtěl říct, ty... co jsem to říkal, nevíte?
2: No tak stěžoval jste si na vaši hlavu.
1: Na hlavu, že jo? No, jo. A víte, už mě šediví, no jo.
2: No taky, no. Ale vy jste mluvil o té vaší špatné paměti, pane Hocker.
1: No jo, tak paměť mám taky špatnou. Jako představte si, já jsem byl včera u řezníka, víte? A chtěl jsem si koupit 10 deka sklerózy.
2: Cože?
1: A 10 deka, no vidíte, co mi to zase ta tlačenka dělá? No to je, co mi to zase ta...
2: No, ta
1: jak se to jmenuje, co mám?
2: Skleróza.
1: Skleróza, no co mi to zase dělá? No víte. Zkrátka a dobře... kde jsem to přestal?
2: No říkal jste, že jste byl u řezníka.
1: Jo, u řezníka jsem byl, víte?
2: Jo. No.
1: No a... u jakého řezníka jsem neřekl?
2: No, to jste neřekl
1: ještě. A já znám totiž dva, víte? Ten jeden to je sochař.
2: A no dobře, no. Vy jste říkal, že jste si chtěl koupit 10 deka tlačenky.
1: Jo, tlačenky, aha, tak to je ten druhý, to je ten krejčí. Zkrátka, tak chtěl jsem si koupit 10 deka tlačenky, víte?
2: Jo.
1: Protože jak si... počkejte, proč já vlastně tu tlačenku chtěl koupit, nevím?
2: No tak asi k jídlu, ne?
1: K jídlu? No jo, k jídlu, ono, k jídlu jsem chtěl koupit k jídlu. Jak to víte?
2: Tak to vím, no. Tlačenka je si myslím přece k jídlu.
1: No tlačenka je k jídlu,
2: jídlu
1: je. To se jí normálně takhle jako třeba salám, nebo
2: no,
1: tak
2: ano, ano, správně.
1: To vy nevíte, tohle?
2: Jsem, že to vím.
1: No bylo, to bych se divil.
2: Já vím.
1: Tlačenka, neví ani tlačenka, no. No zkrátka, dobře. Zkrátka... kde jsem to přestal, co jsem říkal?
2: Říkal jste, že jste si chtěl koupit 10 deka tlačenky.
1: Jo, 10 deka tlačenky jsem si chtěl koupit, víte? Pač manželka chtěla dělat svíčkovou.
2: Svíčkovou z tlačenky?
1: Co?
2: No jestli chtěla dělat svíčkovou z tlačenky.
1: Z tlačenky?
2: No.
1: No já nevím, co to chtěla dělat, to víte, asi do vaření nepletu, no.
2: No to je špatný, tak. Pane Okrle, když už jste takhle popletený. No já už musím jít, tak a kam pak vím?
1: Já? Ale já jdu tady, jsem do toho tady. Do... Tady vedle toho, vedle... Tady jak je to... kousek tady. No, vlastně tam jsem byl včera, já jdu dělat dneska sem, jdu tady dům. Do toho jdu tamhle, do té...
2: Do samoobsluhy?
1: Ne, tam kousek vedle, tak spíš tam kousek tam... Ne, počkejte, sem jdu vlastně do toho... Ne, tam taky, kam já to vlastně jdu, nevíte, kam já jdu?
2: Já nevím.
1: Počkejte, já to mám někde napsaný, manželka mi to vždycky napíše. Já jsem zapomněl vám úplně kam...
2: Tadyhle máte nějaký lístek.
1: A jo, tadyhle, no jo, tady to mám, ano. Počkejte, já to musím hnedký... Co to stojí tady, já jsem to mám trošku špatně.
2: Lístek v pravé kapse saka.
1: Ano, jo, to já mám jenom napsaný, kde ten lístek mám hledat. Taky není, to je zase ten telegram. Si představte, jsem dostal telegram od sestry, že se jí narodilo dítě, víte? Ani mě nepíšou, jestli je to kluk nebo holka. Tak teď ani nevím, jestli jsem strýček nebo tetička. Víte, kam já jsem? Kam já jsem to dal? Já to měla takovým jemným papíře. Mě už vím, to už nemám. To mě něco sežral pes, víte, já musím mu třel hubu.
2: Poslyšte, a nemáte to připsaný na tom telegramu, já?
1: Na tom telegramu,
2: ano, že tam máte něco rukou, tak...
1: No jo, tady to je, hele, ta manželka mě to napsala na telegram, no jo. Čekejte, zajít za panem Vránou, dluží nám 1000 korun. No jo, tak to už vím, no, mám zajít za nějakým panem Vránou, víte. On nám dluží 1000 korun. To jsou lidi, víte, no. Tak já naschledal, já musím jít.
2: Naschledal, no.
1: Jak bylo vaše jméno, pane?
2: Stehlík.
1: Stehlík, pravda. Já vím, že nějaký pták jste a nikdy nevím, jaký.
2: Stehlík. Jaro na rádiu Jihlava.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: dám.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Popis pohlavního života tohoto tvora soudobé biology doslova šokoval. Všeobecně se hovořilo o sexuální bombě století. Zdrženlivější Sigmund Freud použil mírnější termín sexual handgranát. Zimmermann totiž objevil, že arktický sněžný člověk je samosnubný. Což znamená, že k rozmnožování nepotřebuje partnera. Proto je zvlášť důležité přeložit v jeho případě správně anglický termín snowman jako sněžný člověk. A nikoli, jak se u nás žilo, sněžný muž. Jde totiž o muže a ženu zároveň. Nevystačíme tu však s termínem hermafrodit, neboť tato dvoupohlavnost u něho vede mnohem dál. Tak nejlépe je to vidět například na technice rozmnožování. Zimmermann měl to štěstí, že ho mohl skrytě pozorovat právě v době říje a shrnul svá pozorování do výstižného termínu polární samohana. Byl bohužel také svědkem jedné sebevraždy z Vilnosti. Dalším překvapením je, že se sněžný člověk jako biologický pár nejen rozmnožuje, ale i chová. Zimmermann zřetelně slyšel, jak tento tvor neustále mluví sám se sebou. Nejde však prý o samomluvu, ale o vyslovený dialog, který někdy přechází až v hádku. Vysokou pištivou fistulí jakoby vyčítá a obvinuje a hlubšími hlasovými tóny pak zaujímá pozici obranou a omluvnou. Zimmermann o tom říká. Jeho řeči jsem sice nerozuměl, ale z intonace, jako bych přímo slyšel něco v tomto smyslu. Kolik bylo hodin, když jsi přišel domů? Já nevím, bylo ještě světlo. Světlo je pořád, máme polární den. Slavil jsem tvoje narozeniny. Nelži, kdo ví, kde lítáš a mě z toho pak bolej nohy. A právě dualita této řeči, toto spojení první osoby já s osobou druhou ty, vedlo Zimmermanna pojmenování sněžného člověka výstižným slovem játy, které později Angličané zkomolili na jety. Na základě těchto poznatků sformuloval pak Zimmermann novou teorii o vzniku a funkci jazyka. Příklad sněžného samotáře je pro něho důkazem, že řeč nevznikla jenom z potřeby dorozumět se v kolektivu při koordinaci práce, ale že je základní lidskou potřebou každého jedince. Lapidárně řečeno, člověk se ani tak nepotřebuje dorozumět s jinými, člověk se prostě potřebuje vykecat. Samotářství a plachost sněžného člověka poněkud kontrastuje s tím, jak se chová k lidem. Při spatření polární výpravy se sice drží stranou, ale radostně tleská. Zimmermann z toho usoudil, že sněžný člověk nevidí v polárnicích nepřátele, ale užitečné tvory, kteří mu přinesou žrádlo a zmrznou. Tolik tedy o Zimmermannově polární expedici.
1: Nejpohodovější

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Co je dneska v televizi?
2: Veselohra.
1: Já jsem se těšil, že budu mít poklidný večer, zase abych sebou celý večer mlátil smích.
2: Hraje v tom Funěs.
1: Louis de Funès. Já sice nejsem zrovna dvakrát fanda, víš, na ten cholerický humor.
2: Vidíš?
1: Já nic nevidím.
2: Tak vidíš.
1: No počkej.
2: No zapnutý to je.
1: To přece není možný. Nerozumíš. No to není možný. Teď to včera ještě šlo. Ale podívej se, ale ani obraz, ani zvuk. Nedělala jsi s tím něco?
2: Já, Mirečku, já kolem televize jenom po špičkách.
1: Kam jdeš? Nic se nestalo?
2: Bodka.
1: Nestalo se nic?
2: Zvrkla.
1: Nestalo se nic?
2: Kam jdeš?
1: Pro noviny.
2: Noviny si už dneska čet.
1: Tak si je přečtu ještě jednou.
2: A nemohu si zavolat?
1: Zavolat? To můžu. Haló!
2: Televizního opraváře, samo sebo.
1: Dnes večer samozřejmě jsou ulice plný televizních opravářů. To je naprosto logické. V každém vychýři sedí jeden jako sejček, na chodníku se válejí televizní opraváři, nudou si, koušou nechty, čekají, až já přijdu a požádám je, aby mě laskavě opravili televizor.
2: Já to chápu. Ale nechápu, proč to nemůžeš říct klidně.
1: Já to říkám naprosto klidně.
2: Já tě slyším. Na mě nemusíš řvát. Ale tebe mi kopela koberec!
1: Promiň, ale já nevím nic o tom, že bych klepal popel na koberec.
2: Já zase vím, že to je tvoje specialita. Ten popel okamžitě nejpozději i hned laskavě uklízí.
1: No ano, určitě. Hladovej, teď budu uklízet popel z koberce. To určitě.
2: Myslím tě, Hladovej, tak víc nevešeřuje. Teď si mi ještě ke všemu do toho popele šlápnul. Jsem si to rozšlapal jako hroch.
1: My se celý večer budeme bavit o popelu. Ano, výborně, prosím, pokračuj. Pokračuj o tom popelu dál. Je to strašně napínavé.
2: Tobě se nesmí nic říct. Ty se hned napoukneš jako balón. Jako koza na pojeteli.
1: To se pořád bavíme ještě o tom popelu.
2: Nejde o popel?
1: Ne, tak o co jde?
2: Jde o princip.
1: O princip! Já pořád o co jde, ono o princip!
2: Víš, co je neuvěřitelný, že tyhle ty pitomosti se u nás odehrávají denně. Denně! Dneska!
1: Denně to je. Hůra! Ano, každou mluvit. Hodinu!
2: Každou
1: hodinu! Ale každou hodinu, každých 10 minut, ano!
2: Dneska hůra popele na peršanu, včera rozlitý pivo u lednice. Maličkosti, pro tebe jsou to maličkosti, ale...
1: Ty si snad zapisuješ, co já dělám. Ti bude! To jste už já se nezvědušil. Já se nezvědušil. Podívej se. Když já udělám doma něco užitečného, a to je každou chvilku.
2: Co například?
1: To je takových věcí, že si to nepamatuju.
2: Ne, já taky ne.
1: Například druhdy jsem, jak jsem to, že ano. Nebo ten těsnění u toho kohoutku jsem utěsnil ještě víc. Já jsem to těsnil.
2: Těsnění, to se nám utěsnil.
1: No, jsem utěsnil.
2: Jenže si přitom překroutil trubku a museli jsme vybourat půl koupelny. Jenomže od té doby máme místo tři místnosti dvě.
1: Ale za to větší.
2: Ty jsi mi koupil tenhle ten uhňahňavej koberec. Ale co já z toho mám? Jenom to, že mi na něj bez přestání pleteš kopel, kopeš pletel.
1: Popel, tak jsme zase u toho. Už jsme zase u toho. Popel a popel, popelíček.
3: Tomáše.
4: Už jsme u toho. Výborně.
3: Kam jdeš? Kam jdeš? Tajte plichu. Do hospody, jo?
4: Tady se bude luxovat. Tady se bude gruntovat. Tady se bude pucovat, čistit. Tady bude tak čisto, že se tady nedá ani bydlet. To ti říkám já. Vždyť ten televizor nebyl vůbec zatnutý. Podívej se. Prosím, že možný. No, je tam, ale to je tranda. To znamená, někdo na něco dělal a rozpojil to.
3: No to jsem byla já, jak jsem luxovala, no vidíš,
4: že jsem luxovala. Vidíš, my jsme si zaluxovali.
3: Tak to zapni.
4: Co se stalo?
3: No.
4: Počkej, kolik je hodin?
3: Proč? Ty někam jdeš?
4: Ne, že ještě stihnem toho finieze.
3: No, to je 8 pryč, to.
4: Je, definujeme se.
3: To může být tak 8 pryč, to nám utekly akorát titulky. Slyšíš, cuk, cuk. Už je tam. Půjně.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými...

říkám, co mi napadne, a taky co z toho mám. Teď tady stojím,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Navštívil jsem jednou Tatry. A protože mám doma takovou horolezeckou literaturu, kterou si strašně rád čtu, jak kdo dělal solo výstup a extrémní šestku a tohle, to mě všechno strašně zajímá, protože doma, když se to konzumuje, tak je to obzvlášť takový krásný, v teplu a v pohodlí, prožívám s nimi bivaky a tohle to všechno. Tak jsem byl v Tatrách. Byl jsem v Tatrách na chatě Kamzík a tam je taková obligátní turistická cesta, kterou se šlape na Terinu neboli na Teryho chatu. Vydal jsem se za krásného dne, někdy tak v září, to znamená nikdy žádný sníh tam ještě nebyl. A nedodržel jsem jedno pravidlo, že turista, který není vybaven, není vycvičen a bojí se, což je můj případ, nemá se pokusit o sebe menší horolezecký výkon. Šel jsem a pěšinka zatáčela kolem takový nepatrný skály. Ta skála byla vysoká, asi takových 8 metrů. Crčel po ní takový jako potůček, mě se to zdal strašně romantický. Kolem chodili matky s dětma, všechny to obcházeli po té cestičce. Já jsem si počkal, když ten ruch turistický takzvaně trochu pominul a řekl jsem si, tak a teď přišla Petře tvoje chvíle. Ty nepůjdeš tou cestičkou kolem, ty přelezeš tady tu malou nepatrnou skalku. Říkám, nebyla vyšší než 8 metrů, děkuju pěkně, ono to stačí. To se ukázalo záhy. Já jsem vylez asi tak do takových 5 metrů, vejš to nebylo, a dostal jsem se do situace, do které se každý amatér asi v mém případě musí dostat. Nahoru to nešlo a dolů to bylo ještě horší. Teď jsem tam stál, takový nastřelený k té skále, a chvíli jsem stál, jako jsem říkal, to chce klid, nezbláznit se, osamělí mořeplavci taky jako vědí, co dělat prostě. Je nestratit rozum, je to otázka psychická. Drž se, počkej, rozmysli se, někde bude chyt nebo stup, dostaneš se nahoru, zlomíš to, překonáš sám sebe. Nic takového se nedostavilo. Furt jsem byl v tom jednom místě a pak už začaly ty nervy pomalu odkapávat. A já jsem takovým, protože jsem si říkal, jestli mě odsaď bude sundávat horská služba, tak to bude v novinách a neskutečná ostuda. Tak jsem spolehal spíš na zdatného turistu, který třeba půjde kolem, a začal jsem takovým tichounkým hlasem. To pomocně připadalo, že je trapný, tak jsem volal takový, halo. Halo. A protože nikdo nepřicházel, tak jsem na hlase přidával jako, halo. Tady je člověk. Halo. Já chci dolů. Nic se nedostavilo, vydržel jsem to tam asi 35 minut, ukrutně jsem se bál, pak ovšem odvaha se dostavila a nikoli směrem nahoru, ale směrem dolů jsem to slez, už to nikdy nebudu dělat. To je zážitek z Tater.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ahoj. Já se jmenuji Anička Šubrtová. A já jsem byla v sobotu na zábavě. U nás na letním parketu hrála ocelová Vesta. Což je naprosto děsná a trapná kapela, ve který hraje na kytaru Jára, který mu kluci přezdívají Jerry. Takže jsem tam vůbec nechtěla jít. Ale už jsem byla domluvená s Májou, který se Jerry hrozně líbí a chtěla by s ním chodit. Takže jsem tam šla kvůli Máje, protože to je moje opravdu best of kámoška. Jsme přišli na parket. Byla tam spousta známých lidí. A já jsem byla otrávená. A vůbec jsem se s nikým nechtěla bavit. Tak říkám, hele Májo, pojď. Stoupneme si někam, kde se nás nikdo nebude všímat. Tak jsme se postavili do první řady hned pod pódium. A pak kluci začali hrát. Tak kvůli Máje jsem se to rozhodla přetrpět. Ani jsem netancovala. Jenom jsem jako takhle. Se dívala na Jerryho. A potom, když koncert skončil, tak jsem chtěl jít okamžitě domů. Ale kvůli Máje jsme museli jít za klukama do šatny. A Jerry říká, holky, to je super, že jste přišli. A já říkám, kdybys nekecal, prosím tě. Dej si s nás v tom davu ani nevšim. Vždyť vy tam máte takových faninek. A Jerry říká, tebe bych nepřehlíd ani ve tmě. A já říkám, jo, to jsi asi bystrozrakej, ne? A potom jsem Jerry mu říkala, že koncert byl teda opravdu výborný. A že mě fascinuje, jak rychle hraje na tu kytaru. Že bych se to taky chtěla naučit. A Jerry říkal, že mě to naučí. Ale ne tady, že tady na to není klid. Takže jsem se kvůli Máje musela obětovat. A šla jsem s Jerrym až nahoru do lesa. Tam jsme se posadili na mech. A já říkám, hele Jerry, a jak mě chceš učit, když sebou nemáš kytaru? A Jerry říká, na kytaru se dá učit i bez kytary, to nevíš, jo? A pak mě vzal za ruku a říká tohle, to je C-čko. A já říkám, fakt, jo? To C-čko, jo? Teda Jerry, jsi šikovnej. A Jerry říká, a tohle, to je Géčko. A já říkám, fakt, jo. Jako Géčko, jo. Jako G, jo. Myslíš jako G-bot, jo. A Jerry říká, no vidíš, ty seš přirozený talent. Ty se to učíš úplně sama. A potom jsme tam až do rána zkoušeli to Géčko. A ráno mi volá Mája. A říká, hele Ančo, kolik jsi včera odešla, že jsem tě tam pak už neviděla. A já říkám, hele Májo, tam ti byla taková nuda, že ani nevím. A Mája říká, hele Ančo, a nebyla jsi někde náhodou s Jerrym? Víš, co si myslí, byla? A já říkám, ne, Májo, čestný, že nebyla. A když jsem říkal to čestný, tak jsem to myslel opravdu upřímně. Že má je moje best of kámoška. Já bych ji nikdy nemohla podrazit. To teda ne. A to G-čko mi pořád ještě nejde. Si to budu muset někdy zopakovat.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přišla k nám 18-letá Růžena Hulínová. Vítám tady u nás.
2: Růžena se buď mohla zadarmo projet na horské dráze, nebo se mohla setkat se svým oblíbeným hercem.
1: Jiřím Lábusem. No, my ho tu náhodou máme tady, Rošťáka. A Růženo, já tě tady vítám a tak se ptej, co ode mě chceš jako slyšet, na všecko ti velice rád odpovím, prosím.
2: Tak já nevím.
1: Hezky se uvolni.
2: Jak se mám uvolnit?
1: No ne, tak hezky, abys se uvolnila tady.
2: Takhle. Tak já jsem se teda uvolnila na celý den z práce, takže to
1: no
2: je dobrý.
1: Zapomeň, že se tady točí deska, na to zapomeň, že?
2: Tak dobře, no.
1: No tak, a hezky. Tak Růženo, tak se co takhle děláš těma, tak pořád takhle, ty vlasy nějak tady upravuješ pořád.
2: Ne, jsem si ráno blbě ufikla o finu.
1: Aha, a... no. Tak se ptej, co bys si ráda ode mě slyšela, na všecko ti rád odpovím, Růženo.
2: Tak já nevím, tak já teda bych se chtěla zeptat. Teda spíš teda Květa od nás podniku. A to takový blbý.
1: A, tak už to nakousla, tak už to řekni, nenapínej nás.
2: No ne, takhle. Schválně, kolik máte holek?
1: No to máš pravdu, to je opravdu blbý, Růženo. No ale o tom se můžeme říct někdy potom, až to, je to dotočíme tu desku, ne? To jako,
2: jasně, jsem věděla. Věci, že? To je jasně, no. Jsem věděla.
1: A máš ještě nějakou jinou, duchaplnou otázku?
2: No tak bych teda měla teda ještě jednu.
1: No.
2: Čistě jako za sebe teda.
1: Ano.
2: Bude jako mluvit před sebe, jo.
1: Tak pochopitelně nebudeš mluvit za mikrofon, že? Tak to...
2: To je jasný, taky, že to nejde. No. Takhle. Schválně, kolik máte? Vlastně ne, to jsem se ptala. Teda teď jsem to měla,
1: Tak kam jsi to dala?
2: Ale ne. Takhle, máte psa?
1: Psa?
2: No.
1: Ne.
2: My jo.
1: A to je všecko?
2: Tak zatím jo, no.
1: To máš tady bahatou fantazii, Růženo.
2: To mi taky holky říkají.
1: Jo. No a Růženo, mám bych teďka já tebe se na něco zeptat, jestli jsi teda se vyčerpala, jestli jako nemáš, co bys už jako dodala? Jestli...
2: Tak
1: co?
2: Dobře, no.
1: Dobře. Růženo, můžeš nám popsat takový svůj pracovní den? Od rána do večera, jak to probíhá?
2: Pracák, jo. No. Tak já nevím.
1: No, tak kdo to má vědět?
2: Jako to je od začátku?
1: No to víš, že ne od konce. Že?
2: Tak ráno vstanu.
1: No to snad každý, že jo, to se nelišíš.
2: No to ne, no, akorát mám lišej, no.
1: Aha.
2: No tak teda ráno vstanu.
1: Ano.
2: Pak teda...
1: Ty vstáváš na dvakrát?
2: Co?
1: Ty vstáváš na dvakrát?
2: Ne, jak můžu stávat na dvakrát jednou? Teda to je show, jsem mě úplně odjel. Teda na dvakrát.
1: Tak pokračuj.
2: Tak jsem teda vstála.
1: Jako si teda vstála, ano.
2: Pak teda takhle, pak teda udělám ranní hygošku.
1: Ano, ranní hygienu teda, ano.
2: No hygošku, no, a to teda fest.
1: No, to radši přeskoč.
2: Pak jdu teda do práce, ano. Tam teda kecám, teda dělám, ano. No, když třeba ne... Když jako třeba ne... Když jako třeba nedělám, tak ano. Třeba kecáme. Ano. Třeba s Dušanem, nebo s Květou, vždycky to kecáme hodně, ne? Teďkon teda s Květou ne, no. Ale třeba dříve třeba kecali.
1: No vy se s Květou už nekamarádíte? Vy jste se jako nepohodli, nebo jako proč už?
2: Jako s Květou, jo.
1: No.
2: A ne, no, protože ona je taková divná, no. Aha. Ona je kráva.
1: A tak prosím, Růženo, je to na desky, tak se ovládej trošku, no. Tak už to nějak ukončí tu zpověď.
2: No tak pak teda zavřu krám.
1: Ano.
2: No a když prší, tak jsem doma.
1: No když je hezky?
2: Jsem taky doma.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Hezký večer, vážení přátelé. I v mém životě se vyvrbilo spousta dobrých skutků. No, ale za některý z nich jsem musel draze zaplatit. Jako ku příkladu jednou na Vánoce s mojí maminou. Já jsem měl teda tři maminy. Jedna, co mě rodila. Druhá, ta mě kojila. A ta třetí, moje manželka, no, tak tam mě zase celý život jenom dojila. Tak já jsem ji vykopnul a slavil jsem s maminou, co mě rodila. Jo. No a ona chuděra stará, nemohla před Vánocem se sehnat nikde stromeček. No já jsem za ní přijel, že spolu oslavíme štědrý večer. No a bez stromečku to by nebyly žádný Vánoce. No to by nebyla žádná vánoční pohoda. No vemte si to na co bych si povisil bombony, že? Nebo na co by jsem si povisil koule, že? No tak jsem se rozhodl, že i na poslední chvíli ten stromeček se ženu. Říkal jsem si, že se mě to budou její po poslední Vánoce. No ne, že by byla nemocná, ne. Nebo že by se chystala umřít, jo. Ale ona měla udělaný strop z hurdisek. No tak jsem si myslel, že to na ní asi brzo spadne. No vydal jsem se za svým známým hajným na hajovnu v vozdu. No a hajné mi je prodal na nádhernou borovičku. No a já jsem si to šupadil zpátky na autobus. Na zastávce se seděla akorát taková stará babizna. A když jsem si zapál cigáro, tak mě měla keci, já to prý típnu, že ten kouř jde do držkov, ale že prostě jíte ten kouř babadí. No tak já jsem ji někam poslal. Asi víte kam, že? Byly sice Vánoce, štědrý večer, svátek všech lidí do dobrý vůle, no a stejně jsem ji poslal do prostě jsem ji někam poslal. No. Když bylo asi 10 minut do příjezdu auto toho do dopravního prostředku. No, tak jsem si odskočil na záchod. No, ale stromeček jsem si pro jistotu vzal se sebou. Co jsem si říkal, aby mě ho bába třeba ze vzteku nezlomila, nepoplývala, že? Nebo aby ho nepo... prostě, aby s tím něco neprovedla, no. Tak jsem si ho vzal sebou na záchod. No nebyl jsem tam dlouho, udělal jsem si jenom svoji potřebu a chtěl jsem jít zpátky, ale co se nestalo. Ten záchod neměl zevnitř kliku. No a že železní dveře nešly ani hrubou silou otevřít. No nezbývalo mi nic, než tu babičku poprosit. Jestli by mi zvenku neodevřela, No, dělala hluchou baba, aby zna jedna smradlava, no. No, prostě se mi popomstila, no. No, polilo mě hrůzou horko při pomyšlení, že by mě ujel autobus a baba by s ní odjela. A mě v opuštěném záchodku na čtyři večer by nikdo nenašel. A do rána bych zmrznul jako kukus masa v mrazáku. No a stalo se. Když přijel autobus, no tak nechal popuštěný motor, takže autobus neslyšel moje volání, kopání do dveří. A zmíl, babi znovu hodil do pryč. A byl jsem v pytli. Tolik jsem se těšil na ten štědrý večer, jak budu s maminou slavit. Těšil jsem se, jak budu bít kapra. Jak mu budu vyvindávat vnitřnosti. Jak budu s maminkou zapalovat svíčky. No a teď by bylo jasný, že celý štědrý večer strávím na hajzlu. No, ještě asi půl hodiny jsem koupal do dveří, no a pak jsem to vzdal a začal jsem slavit štědrý večer. Stromeček jsem ověnčil se řetězem ze spachovadla. Místo svíček jsem tam navěsil cigarety a zapálil jsem je. Začal jsem zpívat vánoční koledy. Jo, a v kapce jsem našel vlašskej voře. No, tak jsem do něj dal cigáro, zapálil jsem ho a popouštěl jsem si ho v záchodový mise, no.